0: víkend s rádiem Impuls.
1: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky. V neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi. V pátek, v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Zpráv vás vítá Jiřina Součková. Češi přispějí Čechům rekordní várkou potravin a drogerie. V letošní jarní sbírce potravin se vybralo 702 tun potřebného zboží. Přímo v prodejnách v sobotu 25. dubna zákazníci darovali přes 600 tun. V online obchodech, v příspěvcích od firem a zaměstnanců se vybralo dalších téměř 80 tun. Pomoc nyní prostřednictvím potravinových bank míří k lidem v nouzi v Česku. Češi prostřednictvím sbírky potravin pomáhají vždy na jaře a na podzim od roku 2013. Technická univerzita v Liberci připravuje nové obory. Mezi nimi je psychologie, dentální hygiena nebo management zdravotnických služeb. Vysoká škola na rozšíření oborů spolupracuje s Libereckým krajem. Hejtmanství mimo jiné přispěje 500 000 korun na praktické odborné kurzy pro studenty. Radní pro školství Jitka Skalická řekla, že o další podpoře kraj s univerzitou jedná.
3: Ještě než nastoupí první studenti, už musí mít lidi, kteří zajistí tu akreditaci, musí mít požadované odborné vzdělání. To je ta podpora, o které se teďka jako bavíme, budeme ji nějakým způsobem konkretizovat.
2: Liberecký kraj finančně už podporuje dětskou univerzitu, vybavení simulačního centra pro urgentní příjem a nový stipendijní program. Světová zdravotnická organizace ohledně hantaviru uklidňuje. Šíření viru na výletní lodi v Atlantiku podle organizace není počátkem nové pandemie ani krize podobné té covidové. Není tak důvod k panice ani k zavádění cestovních omezení. Z 8 případů možné nákazy, včetně 3 úmrtí, se dosud laboratorně potvrdila nákaza hantavirem u 5 lidí. U dalších 3 je podezření. Podle organizace stále platí, že riziko ohrožení široké veřejnosti je nízké. Plavidlo se zhruba 150 lidmi na palubě je na cestě z Jižní Ameriky ke španělským Kanárským ostrovům. Na Tenerife má přistát v sobotu. Cestující i posádka nejprve projdou vyšetřením a pak by je jejich země měly přepravit domů. Češi na plavidle podle dostupných informací nejsou. Drahota drtí Slováky. Až 81% domácností utrácí víc peněz než před rokem. Třetina národa mluví o výrazném nárůstu výdajů. Je to podstatně víc, než v nejnovějším průzkumu uvádějí Češi.
4: Výrazné zdražení deklaruje v Česku iba 17% lidí. Na Slovensku je situácia odlišná. Takmer polovica opýtaných uvádza, že sa im mesačné výdavky zvýšili zhruba o 5000 korún. Za rastúcimi výdavkami je všeobecné zdražovanie, potom sú to potraviny a energie. V neposlednom rade aj služby a vyššie dane. Slováci sa preto už aj obmedzujú. Najviac domácností šetrí na cestovaní a škrty sa týkajú aj nákupov oblečenia a obuvy. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Čeští hokejisté při vstupu do švédských her slavili. Porazili domácí reprezentaci 3-1. V Angelholmu tak ukončili neporazitelnost už jistého vítěze Eurohockey Tour. Češi porazili výběr 3 korunek po sérii 5 proher poprvé od loňského února. Další zápas čeká tým trenér Radima Rulíka v sobotu v poledne proti Finsku. Už před ním mají Češi jisté 2. místo v Eurohockey Tour. Pátek bude zpočátku oblačný, postupně se vyjasní. Naměříme kolem 17 stupňů, na severu Čech bude jen kolem 12, na jihu Moravy naopak kolem 21.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Silničáři stále ohrožují nepozorní řidiči. Na tuzemských dálnicích každoročně v místech údržby bourají víc než 40 řidičů. Nepomáhají ani včasná varování a snížení povolené rychlosti. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl Impulzu řekl, že se cestáři na poslední chvíli snaží řidiče varovat i mobilními prahy.
2: Na tom místě nejenom, že je světelná šipka, je tam značení, jsou tam kužele, ale ještě před tu světelnou šipku položí na zem plastové pláty vysoké 3-4 cm se skosenou nájezdovou hranou, na které když ten řidič vjede, tak se vůbec nic nestane, jenom to silně zadrncá a ten řidič by měl zareagovat, začíná brzdit.
1: Mobilní prahy nepoškodí auto ani vozovku. Jsou levné a jejich instalace i odstranění netrvají dlouho. V Mostě bude opět olympijský festival. Tamní stejnojmenné jezero bude vůbec prvním místem, kde tato akce proběhne za 2 roky opakovaně. Organizátoři chtějí severočeské město proměnit na americké Los Angeles.
3: Letní olympiáda 2028 se totiž uskuteční právě v metropoli proslulé díky ikonickému nápisu Hollywood nebo také hvězdnému chodníku slávy. Přesně tyto symboly Kalifornie by chtěli organizátoři převést do Mostu. Jeho primátor Marek Hrvol Rádio Impuls řekl, že se už chystá zařizovat i další věci.
4: Vychytávky, kdy to Los Angeles přemístíme k tomu jezeru, Rodeo Drive u jezera Most a určitě zapojíme se dvoupatrový autobus, který bude jezdit po mostě.
3: Velká očekávání má i předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Řekl, že se olympijský festival teprve rodí. 2 roky před jeho spuštěním už organizátoři ale mají první nápady.
5: Už se bavíme s sportovními federacemi našimi, které tam budou prezentovat svoje sporty, ale chceme nejenom sport, lidi se musí prostě bavit. Musí tam být kultura.
3: Slavnostní zahájení olympiády v Los Angeles je v plánu v červenci 2028 a s ním i otevření olympijského festivalu v Mostě. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: V Perském zálivu zůstává uváznutých na 1500 lodí a jejich posádek. Je to důsledek blokády Hormuzského průlivu ze strany Íránu. Jak uvádí Mezinárodní námořní organizace, jde o přibližně 20 000 námořníků, kteří jen dělají svou práci. Spojené státy a Izrael zaútočili 28. února na Írán. V bojích od té doby zahynuli tisíce lidí. Konflikt otřásl globální ekonomikou, protože Teherán uzavřel Hormuzský průliv, který je zásadní pro globální obchod s ropou. Washington zase drží blokádu íránských přístavů. Nadcházející prodloužený víkend bude v Česku slunečný. Pršet bude jenom výjimečně. Pátek bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou Jihomoravy nedostanou přes 20 stupňů. Sobotní ráno pak bude velmi chladné. Můžou se vyskytnout i přízemní mrazíky. Teploty přes den porostou na 18 až 22 stupně. Na Jihomoravy k 24. V neděli pak čekáme místy i víc než 25 stupňů. Ojediněle už se objeví přeháňky a bouřky. Víc pršet by mělo začátkem příštího týdne.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

když byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Žijeme českou muzikou, ve dne v noci.

0: Víkend s rádiem Impuls.
1: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky, v neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v pátek, v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Češi přispějí Čechům rekordní várkou potravin a drogerie. V letošní jarní sbírce potravin se vybralo 702 tun potřebného zboží. Přímo v prodejnách v sobotu 25. dubna zákazníci darovali přes 600 tun. V online obchodech, v příspěvcích od firem a zaměstnanců se vybralo dalších téměř 80 tun. Pomoc nyní prostřednictvím potravinových bank míří k lidem v nouzi v Česku. Češi prostřednictvím sbírky potravin pomáhají vždy na jaře a na podzim od roku 2013. Technická univerzita v Liberci připravuje nové obory. Mezi nimi je psychologie, dentální hygiena nebo management zdravotnických služeb. Vysoká škola na rozšíření oborů spolupracuje s Libereckým krajem. Hejtmanství mimo jiné přispěje 500 000 korun na praktické odborné kurzy pro studenty. Radní pro školství Jitka Skalická řekla, že o další podpoře kraj s univerzitou jedná.
3: Ještě než nastoupí první studenti, už musí mít lidi, kteří zajistí tu akreditaci, musí mít požadované odborné vzdělání. To je ta podpora, o které se teďka jako bavíme, budeme ji nějakým způsobem konkretizovat.
2: Liberecký kraj finančně už podporuje dětskou univerzitu, vybavení simulačního centra pro urgentní příjem a nový stipendijní program. Světová zdravotnická organizace ohledně hantaviru uklidňuje. Šíření viru na výletní lodi v Atlantiku podle organizace není počátkem nové pandemie ani krize podobné té covidové. Není tak důvod k panice ani k zavádění cestovních omezení. Z 8 případů možné nákazy, včetně 3 úmrtí, se dosud laboratorně potvrdila nákaza hantavirem u 5 lidí. U dalších 3 je podezření. Podle organizace stále platí, že riziko ohrožení široké veřejnosti je nízké. Plavidlo se zhruba 150 lidmi na palubě je na cestě z Jižní Ameriky ke španělským Kanárským ostrovům. Na Tenerife má přistát v sobotu. Cestující i posádka nejprve projdou vyšetřením a pak by je jejich země měly přepravit domů. Češi na plavidle podle dostupných informací nejsou. Drahota drtí Slováky. Až 81% domácností utrácí víc peněz než před rokem. Třetina národa mluví o výrazném nárůstu výdajů. Je to podstatně víc, než v nejnovějším průzkumu uvádějí Češi.
4: Výrazné zdražení deklaruje v Česku iba 17% lidí. Na Slovensku je situácia odlišná. Takmer polovica opýtaných uvádza, že sa im mesačné výdavky zvýšili zhruba o 5000 korún. Zarastúcimi výdavkami je všeobecné zdražovanie, potom sú to potraviny a energie. V neposlednom rade aj služby a vyššie dane. Slováci sa preto už aj obmedzujú. Najviac domácností šetrí na cestovaní a škrty sa týkajú aj nákupov oblečenia a obuvy. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Čeští hokejisté při vstupu do švédských her slavili. Porazili domácí reprezentaci 3-1. V Angelholmu tak ukončili neporazitelnost už jistého vítěze Eurohockey Tour. Češi porazili výběr 3 korunek po sérii 5 proher poprvé od loňského února. Další zápas čeká tým trenéra Radima Rulíka v sobotu v poledne proti Finsku. Už před ním mají Češi jisté 2. místo v Eurohockey Tour. Pátek bude zpočátku oblačný, postupně se vyjasní. Naměříme kolem 17 stupňů, na severu Čech bude jen kolem 12, na jihu Moravě naopak kolem 21.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Objevte svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl. Jen 70 kilometrů od hranic.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukry v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklách.

Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planého.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih.

0: přihlásit do hry Halo tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
1: Halo tady Impulzovi?
2: Jo!
0: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno Jackpot.
2: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
4: Velké obchody dnes budou zavřené. Včerejší krádež z bankomatu svým úspěchem vybočuje. Na Giro d'Italia odstartují tři Češi. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Na běžné nakupování si dnes musíme nechat zajít chuť. Obchody nad 200 metrů čtverečních, jako jsou třeba velké supermarkety, totiž na den vítězství zůstávají zavřené. Stanovuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají obchody na místech s vysokou koncentrací cestujících, tedy na letištích nebo nádražích. Dál také budou fungovat lékárny a čerpací stanice. Pro nákupy bez omezení pak smějí zůstat v provozu také online supermarkety a rozvážkové služby. Krádeže peněz z bankomatu bývají většinou bez úspěchu. Buď se pachatelé nakonec k hotovosti vůbec nedostanou, nebo dojde ke znehodnocení bankovek nebo dopadení policisty. O Velikonocích zloději vykradli bankomat České spořitelny. Její mluvčí Filip Hrubý Rádiu Impuls řekl, že součástí strojů jsou také zařízení, která v případě krádeže bankovky znehodnotí.
5: Každé násilné vniknutí do našich bankomatů i do bankomatů konkurenčních bank samozřejmě pečlivě analyzujeme a snažíme se z něj vyvodit po naučení. V tuto chvíli jsou nicméně bezpečnostní zařízení a ochranná architektura našich bankomatů a vkladomatů nastaveny tak, aby dokázali eliminovat veškerá rizika násilného vniknutí.
4: Poslední taková krádež se stala včera ráno v pražských Kunraticích. Po odpálení bankomatu si pachatelé odnesli zhruba 300 000 korun. Policie po nich pátrá. Den vítězství dnes oslaví i na Buchlově. Hrad z první poloviny 13. století zaplní zájemci o historii. Tentokrát ale o tu novodobou z konce druhé světové války.
6: Hrad Buchlov nebyl nikdy v historii dobyt. Dnes to ale asi ve velkém napraví turisté a milovníci historie. Den vítězství na hradě Buchlově to budou třeba ukázky zbraní ze druhé světové války, stejně tak ovšem těch soudobých. Polní kuchyně nabídne výdej polévky a originální bude určitě čaj ze zdejšího jedinečného stromu, legendami opředené lípy neviny. Jan Čada, Radio Impuls, Buchlov.
4: V Bulharsku dnes odstartuje cyklistický svátek. Giro d'Italia začne za účasti tří Čechů. Na startu 109. ročníku budou premiérově bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí. Chybět nebude ani Jan Hirt, který pojede závod už po deváté. Jezdce čeká během tří týdnů bezmála 3470 kilometrů a skoro 49 000 nastoupaných metrů. Giro skončí poslední květnový den v Římě. Dojezd bude u antického Kolosea.
7: Dobré ráno, páteční ráno, sváteční ráno. Tady Impuls, jsou 6:03, je 8. května, máme pro vás kromě zpráv spoustu sváteční muziky. Eros Ramazzotti, Jelen, Reddy Kirken, to je muzika, která vás čeká. Krásné pohodové ráno.
0: Rádio Impuls, radost ze života.

0: tady páteční sváteční impuls v pátek 8. května. Za chvilku lekce italštiny, Eros Ramazzotti a Fuoco nel Fuoco, ale právě teď reportáž. Dálniční odpočívky by mohly připomínat smetiště. Naštěstí je pravidelně čistí silničáři. Uklízecí čety mají ve flotile i popelářské vozy.
1: Tohle je místo, kde profesionální řidiči čerpají povinné přestávky. Mluvčí ŘSD Jan Riedl vysvětluje.
2: Tam, kde se řidiči zastaví, tam zároveň také žijí, vaří, svačí a dělají spoustu dalších činností. V každém případě zůstává po nich nepořádek. Většina těch odpadků není v těch kontejnerech a v těch odpadkových koších, to znamená, lidé z údržby dálnic tady uklízí.
1: Pozoruju pana Jana Březinu z úklidové čety, který vysypává popelnice a kontejnery, ale sbírá také odpad z trávníku nebo ze země.
3: Tu máte knížky, lyže, sánky, všechno možný, záchod i taky vyhodí lidi, všechno možný.
1: Jan Riedl ještě nahlíží do statistik a prozrazuje, co se odváží nejčastěji.
2: Stavební suť, použitý nábytek, křesla, židle, stoly, gauče, kusy kuchyňských linek, televizory, staré počítače.
1: V poslední době lidé u dálnic nechávají i akumulátory, které můžou způsobit požár. Tomáš Kabát, Radio Impuls, dálnice. CD1.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
5: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Dobrý den, dobrý sváteční den přeje Radio Impuls už téměř 7:30. Tak relativně časně ráno si dáme předpověď počasí, ale nejprve k aktualitám stran počasí, protože vy stále píšete na WhatsApp 605 222 007. Dobré a pohodové sváteční ráno nám z Beskyd z Frýdlantu nad Ostravicí přeje Jana. Počasí udělalo další kotrmelec a po noční bouřce je zataženo, mlha, prší a přišel i teplotní sešup na 9,6 stupně. Tak to není zase tak strašné. Příjemný den, Jani, děkujeme. Dobré ráno Impulzovi, dnešní sváteční ráno začíná u nás zataženou oblohou a teplotou 8 stupňů. Pěkný sváteční den přeje z Horního Slavkova Gladiátor Dan. Zlaté hory, zataženo, prší 9 stupňů, hnus. Děkujeme za zprávu. A po ránu nás zdraví taky Kristýna. Dnes máme u nás 11 stupňů a oblačno, chystám se do práce. Ano, i dnes práce šlechtí a já posílám pozdrav z Olomouce. My posíláme pozdrav z Prahy, ze Smíchova, taky jsme v práci. Dnes bude v Česku převážně oblačno až polojasno. Na jihu může být zpočátku jasná obloha. Přeháňky se vyskytnou jen výjimečně, častěji na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Jak to bude s teplotami? Ty nejvyšší mezi 15 a 19. Na severu Čech bude chladněji, maximálně 12. Na jihu Moravy naopak až 21 a v 1000 metrech na horách nejčastěji 8.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend, 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.

Haló, tady Impuls, páteční sváteční Impuls, u mikrofonu Jakub Voříšek, za 6:45. Za chvilku taky Impulzovic krabička v podání Heleny Vondráčkové, Jirky Korna. Půjdeme tam a ty tam. Dnes máme státní svátek, připomínáme si Den vítězství. Pojďme na to z praktické stránky. Velké obchody dnes musí mít zavřeno. Senát u příležitosti Dne vítězství otevírá své dveře veřejnosti, přístupný je i Kolovratský palác. Startuje charitativní běh pro válečné veterány okolo republiky na podporu Vojenského fondu Solidarity. Účastní se jí více než 40 složek rezortu Ministerstva obrany a několik tisíc vojáků. Ti štafetově zdolají trasu dlouhou 1800 kilometrů. Dnes se scházejí Andrej Babiš a prezident Petr Pavel. Mají jednat o účasti na červencovém summitu NATO. U Sovových mlýnů v Praze začíná průvod studentského Majálesu. Na brněnském Majálesu vystoupí například Ben Cristovao nebo kapela Činasky. Programu na jevišti předchází jízda hudebních alegorických vozů. U Národního památníku na Vítkově se odehraje pietní akt a slavnostní nástup k 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. A ještě na Hrad prezident Petr Pavel právě na Pražském hradě jmenuje nové generály.

0: No Name nebo Modern Talking, to je muzika, kterou pro vás chystá Impuls ještě do 7. hodiny ve sváteční den 8. května. Za chvilku si dáme dopravou 007 za necelou minutu.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: třeba na druhém konci světa. Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
2: Ano, to jsou ty nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na trase z Vimperka do Strakonic u Sud Slavic havarovalo nákladní auto a skončilo v příkopě. Během vyprošťování počítejte s omezením. Na silnici 58 z Frenštátu pod Radhoštěm do Příboru u Lichnova havarovalo osobní auto. Jezdí se tady kivadlově. A na cestě z Prahy do Chomutova u Postoloprt srazilo osobní auto srnku. Dávejte pozor na sebe i na zvířata. Kdyby něco, volejte Impulzu na 605 222 007 nebo nám nahrávejte hlasovky do aplikace Rádia Impuls.

0: Dobré ráno posílá do Impulzu i ostatním posluchačům. Vlasta z Tvrdonic u Břeclavi, 14 stupňů slunečno a velké sucho. Vlastičko, děkujeme. Tak vás zdravím ze Šumavy, máme jasno, ale chladno. Děkujeme, posluchači. Dobré sváteční ráno z Horní Plané, svítí sluníčko, ale jenom 2 stupně. Přeji krásný den, Dana. Taky přejeme krásný den, dnes bude v Česku převážně oblačno až polojasno, na jihu zpočátku jasná obloha, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Večer se ale bude na většině území zcela vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 19, na severu Čech maximálně do 12, na jihu Moravy i do 21 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 8.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky, v neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v pátek, v sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
4: Česko si připomíná konec druhé světové války. V Itálii zemřel český motorkář. Slovensko ruší dvojí ceny nafty. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Napříč Českem si dnes připomeneme Den vítězství. 81. výročí konce druhé světové války budou provázet pietní akce po celé zemi. Oslavy Dne vítězství doplní výstavy, průvody nebo tradiční pietní akt na pražském Vítkově, kterého se zúčastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš nebo třeba náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka. Nástup na Vítkově začíná v 10 hodin a chybět by neměl ani přelet armádní techniky. Odpoledne se uskuteční v Praze piety na Olšanských hřbitovech a také na Klárově. V Senátu se při příležitosti Dne vítězství koná Den otevřených dveří. Za hodinu ho zahájí předseda Senátu Miloš Vystrčil. Pietní akce mnohdy s doprovodným programem se budou konat i třeba v Brně, Pardubicích, Přerově, Žatci, Liberci nebo Znojmě. Den vítězství je v Česku státním svátkem, který připomíná konec druhé světové války v Evropě v roce 1945. Navazuje na kapitulaci nacistického Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23.01 středoevropského času. Český motorkář zahynul v italské Kampánii. Ke smrtelné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek, dnes o ní píší místní média. 56-letý muž ze zatím nejasných příčin spadl z motocyklu a poté ho přejel nákladní automobil. Cestoval s manželkou, ta je v pořádku. Nehoda se stala asi 25 kilometrů severně od Neapole. Policie ji vyšetřuje a prozatím nevyloučila náhlou nevolnost řidiče ani střet motocyklu s jiným vozidlem. Na dálničních odpočívkách se začínají hromadit použité akumulátory. Na nový trend upozornili silničáři, kteří se starají o tamní úklid. Často se jedná o použité baterie například do zahradní techniky, jenomže ty je nutné vyhazovat do nebezpečného odpadu. Můžou totiž začít hořet nebo vybuchovat. Ředitel střediska správy a údržby dálnice 1 Bernardice Jan Říkovský Impulzu řekl, že ke vznícení dochází i v popelářských vozech.
5: V letošním roce už jsme objevili při separaci odpadu 8 akumulátorů, z toho na některých bylo možno najít známky zahoření a v loňském roce došlo 3x k požáru na úseku našeho střediska.
4: Problém se začal objevovat v posledních měsících. Silničáři zároveň potvrzují, že na některých dálničních odpočívadlech lidé zakládají černé skládky. Nechávají tam stavební suť, použitý nábytek nebo vysloužilou elektroniku. Slovensko ode dneška zrušilo dvojí ceny nafty pro domácí a zahraniční motoristy. Vláda od opatření definitivně odstoupila. Ceny na čerpacích stanicích u našich sousedů obecně mírně vzrostly. Benzín je už na Slovensku nejdražší ze zemí V4.
6: Skončili aj všetky obmedzenia, napríklad zákaz natankovať do prenosných nádob viac než 10 litrov nafty či denný limit pre kamióny. Štát však odmieta znížiť spotrebnú daň na palivá a spolieha sa na komunikáciu s rafinériou Slovnaft. Podľa nej sa nemajú ceny na Slovensku príliš odlišovať od cien v Česku. Všetko bude závisieť aj od situácií na Blízkom východe, no blíži sa letná sezóna, ktorá typicky tlačí ceny palív nahor, keďže sa zvyšuje dopyt. Jozef Baoko, Rádio Impuls Slovensko.
4: Australské úřady obvinily dvě ženy navázané na teroristickou organizaci Islámský stát. Podle nich v Sýrii zakoupili a drželi v zajetí zotročenou ženu. Policie matku a dceru zatkla na mezinárodním letišti v Melbourne poté, co se vrátili ze Sýrie, kde byly několik let zadržované v detenčním táboře pro ženy a děti příslušníků Islámského státu. Podle agentury AFP ženy čelí obvinění ze zločinů proti lidskosti.
0: Jsou 7:04. A je tady pátek 8. května, tady Radio Impuls a jeho sváteční vysílání a sváteční muzika. Michael Jackson, Činasky, právě teď slovenští Eláni.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Pro milovníky české muziky mám na Impulzu dobrou zprávu. Iveta Bartošová přijde zaspívat své tři oříšky za malou chvíli. Akce Vysoká brána symbolicky otevírá brány Rakovníka turistům v nové návštěvnické sezóně. Oslavy 81. výročí osvobození se konají na mnoha místech republiky. Manětín na Plzeňsku má po celý den připravený dobový vojenský tábor americké 97. pěší divize v Zámeckém parku. Odpoledne proběhne rekonstrukce příjezdu americké armády do Manětína, beseda s pamětníky osvobození a kulturní program v Zámecké zahradě. V Jindřichově Hradci slaví den vítězství na úzkokolejce. Parní vlak opět pojede po celé trase do Nové Bystřice. Ukončení druhé světové války a osvobození Československa si je pietním aktem připomenou v Pardubicích. Bohatý program k oslavám osvobození, včetně vzpomínkových aktů a swingového koncertu, mají připravený v Rokycanech. V Janských Lázních na Trutnovsku začíná dvoudenní sportovní akce Para Restart a Para Hrádky. Je zaměřená na podporu parasportu a motivaci osob se zdravotním handicapem k aktivnímu životu. Český veslařský klub Ústí nad Labem pořádá 17. ročník závodu dračích lodí. U kostela svatého Václava začíná brněnská pěší pouť do Křtin. A v Boskovicích na Jižní Moravě začíná mezinárodní multižánrový festival Umění pro art. Propojí 7 českých a moravských měst a nabídne platformu pro setkání profesionálních umělců s amatéry.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

0: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strik a milion dalších názvů.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Fabulse, dobré sváteční ráno, je 7:30, my se vás stále ptáme, jaké je u vás počasí a vy stále odpovídáte. Krasová v Moravském Krasu 9 stupňů částečně zataženo, zdraví Ivona a František, taky vás zdravíme. Krásné sváteční ránko vám, Kubo, přeji z Telče. Dnes máme v Telči polojasno se sluníčkem na teploměru 8 stupňů, pohodový den přeje Zdeňka. Kdo nám to píše? Abertami v Krušných horách, 900 metrů nad mořem, zataženo 6,5 stupně. Děkujeme Lubomírovi a ještě tady máme vzkaz z Budějovic. Doprava, a pozor, tady máme nějaké dopravní informace. Jedu od hranic s Rakouskem, doprava je klidná, je slunečno. Děkujeme mockrát a zdravíme Stanleyho. Dnes bude v Česku převážně oblačno až polojasno, na jihu zpočátku jasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty budou do 19 stupňů, na severu ale chladněji, maximálně 12, na jihu Moravy naopak až 21.
1: Falcon uvádí.
2: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi.
1: Novou detektivní komedii pro celou rodinu.
3: Jarňátka už nemlčí.
4: Pustupe, nevidíte, jsem ovčí detektiv.
1: B-tým na stopě. Právě v kinech.
5: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
6: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
7: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.

0: Za chvíli je na řadě Impulzovic krabička. Mám velkou radost, protože přivítáme alespoň díky té krabičce Marie Rotrovou Střapatá nohatá. To je náš písničkový program, ale ještě předtím rozhovor s hostem, s herečkou a dnes taky oslavenkyní Janou Bouškovou. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Co pak máte dnes v plánu?
1: No skoro nic. Já mám narozeniny, takže se tak budu užívat. Je krásný počasí a máme rodinou takovou oslavu nějakou, takže se všichni sejdeme a na to se těším moc, že budeme pohromadě.
0: Ano. A my o vašich narozeninách samozřejmě víme, tak nám dovolte vám popřát hodně zdraví, hodně životní energie, pohodu, lásku a spokojenosti doma. Ještě jednou krásné narozeniny.
1: Děkuju moc za tu energii a za zdraví. Když nejste zdraví, tak nemůžete nic, nemůžete ani pracovat, nic vás netěší.
0: Paní Boušková, tyto první májové dny jsou takovým symbolem jara a myslím, že to počasí je takové jarní. Máte toto období ráda?
1: Mám to ráda, protože mám pocit nějaký síly a mám tady obrovský rododendron růžovej a on mě vždycky na mý narozeniny vykvete. To je dár, takovej dárek. Já se vždycky na to těším a vlastně, když jdu otevřít dveře, tak se říkám pro Boha, ať to kvete. A kvete to.
0: Pojďme k vaší práci, která zase nastane po narozeninových oslavách. Mohla byste nás pozvat na nějaké divadlo, na nějaké představení, ve kterém bychom vás mohli vidět?
1: No tak teďko já jsem moc nehrála, protože já jsem vlastně navštívila jsem 3 nemocnice, aby mě pomohly. Já jsem po operaci páteře a takže jsem moc nehrála.
0: Ano, my jsme taky zaznamenali vaše zdravotní potíže. Tak jde to dobrým směrem, cítíte se dobře, musím se zeptat.
1: Ne, jako já mám pocit, že už vidím světlo. Že to cesta pomalu končí, nebo je to výborný, cvičím, rehabilituju, no a lidi jsou kolem mě na mě strašně hodný, počasí je teďko krásný a ten obrovský keř mě taky vykvet, takže všechno je v pořádku.
0: Všechno je v pořádku, tak ať to pokračuje. Ještě jednou krásné narozeniny u vás, speciálně to zdraví, na Impulzu se na vás budeme zase někdy těšit.
1: Děkuju, jste zlatý, děkuju, nashledanou, vždycky tam pozdravujte.
0: Budeme pozdravovat, naším hostem byla Jana Boušková.

0: Miroslav Žbírka nebo kapela Wet Wet Wet, to nás čeká ještě do 8 hodiny na Impulzu v našem svátečním vysílání. A čeká nás doprava 007, tu nevynecháme ani ve svátek, bude tady za minutu a půl.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli opravám to jede pomalu na trase Benešov-Tábor mezi Voticemi a Oldřichovcem, a to v obou směrech. Na trase z Frenštátu pod Radhoštěm do Příboru na úrovni Lichnova havarovalo osobní auto. Jdeme na silnici číslo 4, mezi Vimperkem a Strakonicemi u Sud Slavic havaroval kamion a následně skončil v příkopu. A na Kroměřížsku mezi Kvasicemi a Novou Dědinou srazilo osobní auto srnu. Takže hlavně pozor to chce a mít oči na stopkách. Kdyby něco, tak můžete ne doufat, můžete vědět, že Impuls je s vámi na silnicích, a to kdekoliv, takže klidně nám volejte na 605 222 007, klidně nahrávejte hlasové zprávy, kolik chcete, do naší aplikace. Tam se toho vejde. Děkujeme, krásný sváteční den.

0: Dobré ráno, tady Impuls, je pátek a je svátek a vy mi píšete, jaké je u vás počasí. Linz, tak dokonce tady máme i zahraničí, jasno a 12 stupňů. Tak pěkný den do Rakouska. Šumava, Vyšší Brod, 13 stupňů, jasno, teplota na sluníčku. Pavel, děkujeme moc krát. Dobré ráno Impulzovi a Kubíčku, Petr Vald u Karviné. Konečně máme po dešti, je zataženo, ale plus 10 stupňů. Krásný sváteční pátek všem přeje Ilča. A zahrádky u České Lípy, 10 stupňů zataženo, s pozdravem Vladimír. My vás také zdravíme, tak teď o tom, jak bude v Česku, vezmeme to obecněji, tak bude převážně polojasná obloha, zataženo bude jenom někde. Tak teď jsem to úplně ztratil, omlouvám se. Vyskočilo mi to. Oblačno až polojasno, na jihu jasno. Přehánky se vyskytnou jenom výjimečně, častěji na horách na severu a večer se bude navěčně území vyjasňovat. Nejvyšší teploty většinou do 19, na severu maximálně do 12, ale na jihu Moravy až 21 stupňů Celsia.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7 pecek pro

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů antarktického polostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na rádiu Impuls.
4: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal-Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
5: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
6: Čeští hokejisté ukončili švédskou neporazitelnost. Sněmovna i Senát otevírají brány veřejnosti. Emirátská protivzdušná obrana zasahuje proti íránským střelám. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Čeští hokejisté získali významný skalp. V 10. utkání Eurohockey Tour ukončili v sezóně neporazitelnost Švédska. To je přitom už jistým celkovým vítězem série. Češi porazili Švédsko 3-1 v úvodním duelu na švédských hrách v Ängelholmu. Celkově držel domácí tým i s minulou sezónou vítěznou sérii v Eurohockey Tour 12 utkání. Češi porazili výběr po sérii 5 proher poprvé od loňského února, kdy vyhráli také na švédských hrách, ale ve Stockholmu. Další zápas čeká tým kouče Radima Rulíka zítra v poledne proti Finsku. Už před ním mají Češi v Eurohockey Tour jisté druhé místo. Oko zvědavého zájemce dnes může nakouknout pod pokličku sněmovny a senátu. Obě parlamentní komory už tradičně zpřístupní svá sídla veřejnosti. V horní komoře začínají prohlídky v těchto chvílích, kdy návštěvníky vítá předseda senátu Miloš Vystrčil. Senát si letos připomíná 30 let od svého ustavení. V jeho areálu proto bude k vidění několik tematických výstav o historii horní komory. Sněmovna začne s prohlídkami za hodinu a nabídne k prohlédnutí hlavní jednací sál, slavnostní schodiště, sál státních aktů nebo novinářské atrium. Brány sněmovny se návštěvníkům uzavřou ve 4 hodiny odpoledne, senát zůstane přístupný do 17:30. Do 7 večer zůstane otevřená i Valčtejnská zahrada. Její návštěvníci se mohou těšit na některé ze 3hodinových vystoupení hudby, hradní stráže a české policie. Stavba výškové budovy Sisters v Plzni vystoupila nad zem. Věže mrakodrapu se dostanou na 83 a 94 metrů. Půjde o třetí nejvyšší obytný dům v Česku.
7: Obě věže jsou poprvé od začátku stavby loni v listopadu viditelné nad úrovní okolního terénu. Po měsících technicky náročných prací pod zemí budou růst tempem jedno patro za 3 týdny. 10 metrů hlubokou jámu pro základovou desku doplnilo v nosné konstrukci přes 16 000 tun oceli, zhruba dvojnásobek hmotnosti Eiffelovy věže. Projekt za 1,5 miliardy má být dokončený do roku 2028. Bude v něm 174 bytů, ty už se prodávají. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
6: Emirátská protivzdušná obrana zasahuje proti íránským úderům. Po celé zemi se snaží odrážet drony, balistické střely a střely s plochou dráhou letu. Uvedlo to ministerstvo obrany na síti X. Írán na Spojené arabské emiráty útočil i v pondělí a úterý. Jednalo se o první útoky od začátku příměří, které konflikt v oblasti Perského zálivu utlumilo. Olympijský festival bude opět v Mostě. Podkrušnohorské město se tak na pár týdnů přemění na americké Los Angeles. I když se olympijské hry v Kalifornii konají až za 2 roky, přípravy jsou podle předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala v plném proudu.
8: Chceme z toho udělat prostě takový jakoby malý Los Angeles v průběhu olympijských her a chtěli bychom motivovat všechny Čechy, aby se tam aspoň na chvilku stavili a zažili Most a la Los Angeles.
6: Jezero Most je první destinací, kde se Český olympijský festival koná opakovaně. Olympiáda v americkém Los Angeles začíná v červenci 2028. Se zahájením soutěží pod 5 kruhy se má otevřít i Mostecký olympijský festival.
9: 4 minuty po 8, pátek 8. května. A vy státní svátek trávíte s impulzem a my jsme tomu velmi rádi. Co pro vás máme? Já přidám muziku Red Kirken, Bruno Mars, anebo právě teď české holky. To jsou ty holky s měkkým I.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Drahokamy. Za chvíli je tady Bruno Mars z české muziky, třeba Reddy Kirken a Černý brejle, ale právě teď míříme na Lysou horu. To je nejvyšší bod moravskoslezských Beskyd. Turisté na 1323 metrů vysoký kopec vyrážejí z 11 výchozích míst. Z Malenovic musel i náš reportér Honza Čada překonat 700-metrový výškový rozdíl.
1: A můžeme vyrazit od hotelu Bezruč, tady končí silnice, ale začíná zelená značka. Před námi asi 7,5 kilometru, zřejmě po pěkně vyprahlých lesních cestách. A hned na začátku pěkně strmé stoupání. Dechu se málem nedostává. Krásně tady pořád klokotá beskydský potůček. Promiňte, pro Radio Impuls mi řekněte, jaká byla vaše cesta.
2: Výborná.
1: Pokolikáte jste byl na Lise?
2: Asi po šesté.
1: Po šesté. A jste čím dál rychlejší?
2: Pomalejší.
1: Poněkud větrná cesta, jsme v polovině na mohyle Ivančeně. Mladá rodinka, kolik má ten váš prček, prosím vás?
3: Teď jí bude 10 měsíců.
4: Jde se v pohodě, je hezký počasí, tak nám to pěkně šlape.
1: Táto, jak je náročná ta cesta takhle ve třech?
5: A jde se v pohodě. I my jdeme poprvé, my jsme nikdy nebyli v Beskydech.
1: A odkud jste?
3: My jsme z Českých Budějovic.
1: Tak a už to asi opravdu bude vysílač a celá Lysá hora na dohled. Tady dokonce zbytky sněhu, tak bychom si mohli ještě zakoulovat, ale už se nesmírně těšíme na občerstvení.
6: Tam pivo mám žízeň, jsem vyšla plná horu.
1: Zvlášť poslední stovky a desítky metrů jsou mimořádně náročné. Úzká lesní cesta, kámen, kámen, kámen. Tak jsme 1323 metrů nad mořem, dokázali jsme to, chata Emila Zátopka, žízeň a hlad a proto příjemná obsluha. Co to bude?
7: Máme tady zelňačku, kulajdu, česnečku, borůvkový knedlík, výpečky se zelím.
1: Dám si úplně všechno, Jan Čada, Radio Impuls, Lysá hora.
8: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 kilometrů od hranic.
9: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
10: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
9: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
10: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
9: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
11: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
12: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ji zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
11: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
12: Gulaš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky a žranica může začít.
11: Vařte jako myšuliny. Každou neděli na Impulzu. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky, miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Igor Timko s No Name.

0: Krásné ráno z Impulzu. Vy nám píšete na WhatsApp 605 222 007 většinou o tom, jaké je u vás počasí, ale berete si na přetřes i jiná témata. Krásné ráno, Poděbrady 9 stupňů zataženo Radka. A navíc ještě dodává slaví kráska Iva Kubelková, a to narozeniny. Můj syn, kterému je 24, má plný pokoj jejich fotek, a to by mohla být jeho matka. Dobře, Radko, děkujeme. Já dodám, když už jste to nakousla, že dnes má třeba z té narozeniny David Attenborough. Dobré ráno, boží dar, zataženo 6 stupňů, krásný sváteční den, přeje Zuzka. Zdravíme z cesty z jihu na sever, dálnice D1, cesta bez problémů. Jedeme na mistrovství České republiky do Teplic ze Žďáni. Tak jo, děkujeme a jdeme na to, jak bude v Česku obecně. Bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku jasno. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 19, na severu Čech do 12 a na jihu Moravy až 21 stupňů Celsia.
1: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planeo.cz.
2: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planeo dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.

Krásný pátek, krásný svátek. Tady Radio Impuls, u mikrofonu je Jakub Voříšek, za chvilku tady máme českou muziku. V podání trojky Zagorová, Kotwald, Hložek. Dnes máme státní svátek a připomínáme si Den vítězství, tak to je z té praktické stránky věci, velké obchody musí mít dnes zavřeno. Senát při příležitosti Dne vítězství otevírá své dveře veřejnosti, startuje charitativní běh pro válečné veterány okolo republiky na podporu Vojenského fondu Solidarity. Dnes se scházejí premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel, mají jednat o účasti na červencovém summitu NATO. U Sovových mlýnů v Praze začíná průvod studentského Majálesu. Na brněnském Majálesu vystoupí například Ben Kristoval nebo Činasky. U Národního památníku na Vítkově se odehraje pietní akt a slavnostní nástup k 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. A prezident Petr Pavel dnes na Hradě jmenuje nové generály.

takové malé ranní sváteční diskohrádky. Za chvilku jsou tady Cranberries, ale česká muzika nezmizí z našeho vysílání. Petr Muk zaspívá o tom, že láska tě spoutá. Silnější provoz je na příjezdu do Brna po D1. Za chvilku se dostaneme třeba na D1 i jinam.

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: Tak já pořád poslouchám, jak si každej syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá. Ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Krasavnice 1/13, Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silnější provoz je na příjezdu do Brna po D1 z Prahy před 196. kilometrem. Na trase z Vimperka do Strakonic u Sud Slavic stále překáží havarovaný kamion, který skončil v příkopu. Na D1 na 291. kilometru ve směru z Přerova do Ostravy stojí porouchaný autobus. A ještě se přesuneme do Zlínska. V Luhačovicích se koná největší tradiční slavnost otevírání pramenů. Počítejte proto s omezením na průjezdu městem v Masarykově ulici. A hlavně na sebe dávejte pozor, užijte si krásný sváteční den a kdybyste přece jenom někam vyráželi, mějte na paměti, že se můžete kdykoliv ozvat na 605 222 007, že kdykoliv můžete sáhnout po vašem mobilním telefonu a využít naší mobilní aplikace.

0: Dvě minuty a pár vteřin ještě zbývá do 9:00. Krásné sváteční ráno přeje Impuls, za chvilku popřejeme krásné sváteční dopoledne. Pojďme na počasí a na vaše vzkazy. Tak nejprve Kutná Hora, zataženou 10 stupňů Celsia, zdraví vás Mirek. Pěkný sváteční den všem. Zdravíme ze Bzence, kde máme 16 stupňů, sluníčko a bezvětří. Včera přišel vymodlený déšť na vyprahlou jižní Moravu. Nebylo to hodně, ale aspoň spláchl pyl a vyčistil vzduch. Mějte krásný prodloužený víkend, to nám napsala Jana. Děkujeme mockrát. Dnes bude v Česku převážně oblačná až polojasná obloha, na jihu zpočátku až jasno. Přeháňky se vyskytnou jenom výjimečně a častěji na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty budou mezi 15 a 19 stupni, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy kolem 21, v tisíci metrech na horách nejčastěji kolem 8, ale na Šumavě kolem 12 stupňů. Do studia Impulzu právě vkročila Lenka Svobodová, už má připravené zprávy a já můžu prozradit jedno z témat. Dnes slaví sté narozeniny David Attenborough. Těšíme se na zprávy, budou tady za minutku a pár vteřin.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky, v neděli mají svůj den. Namluvte vzkazte své do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v pátek, v sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
4: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal-Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
5: Velké obchody dnes budou zavřené. Ústecký kraj prahne po učitelích. Sir David Attenborough slaví stovku. Je 9 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Běžné nakupování je pro dnešek mimo hru. Obchody nad 200 metrů čtverečních, jako jsou třeba velké supermarkety, totiž na den vítězství zůstávají zavřené. Stanovuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají obchody na místech s vysokou koncentrací cestujících, tedy na letištích nebo nádražích. Dál také budou fungovat lékárny a čerpací stanice. Pro nákupy bez omezení pak smějí zůstat v provozu také online supermarkety a rozvážkové služby. Čech plánuje unikátně ukázat rozdíl mezi válkou a mírem. Patrik Venclík z Liberce se na podzim chystá běžet z Prahy do Kyjeva. 52-letého tenisového trenéra čeká skoro 1600 kilometrů přes Česko, Polsko a Ukrajinu. Venclík agentuře ČTK vysvětlil, že chce nenásilnou formou pomoct lidem zasaženým válečným konfliktem.
6: Protože jsem šílenec do běhu, tak mě napadl běh prostě z Prahy do Kyjeva s tím, že vlastně bych dokumentoval vlastně celou cestu a život lidí na území, kde je mír, to znamená Česká republika, Polsko a pak přeběhnutí na Ukrajinu a vlastně život lidí ve válečném konfliktu.
5: Trasu má Venclík rozdělenou na 24 etap, každá by měla mít v průměru 80 kilometrů. Průběh cesty bude dokumentovat na instagramovém účtu. Den vítězství dnes oslaví i na Buchlově. Hrad z první poloviny 13. století zaplní zájemci o historii. Tentokrát ale o tu novodobou z konce druhé světové války.
7: Hrad Buchlov nebyl nikdy v historii dobyt. Dnes to ale asi ve velkém napraví turisté a milovníci historie. Den vítězství na hradě Buchlově to budou třeba ukázky zbraní ze druhé světové války. Stejně tak ovšem těch soudobých. Polní kuchyně nabídne výdej polévky a originální bude určitě čaj ze zdejšího jedinečného stromu, legendami opředené lípy neviny. Jan Čada, Radio Impuls, Buchlov.
5: Ústecký kraj láká pedagogy. I v příštím školním roce nabídne náborový příspěvek 200 tisíc korun učitelům vybraných předmětů, mezi které patří matematika a chemie. Samospráva na to v rozpočtu vyčlenila 4 miliony korun. Podle ústeckého hejtmana Richarda Brabce kraj pokračuje také v podpoře nadaných žáků. Naposledy schválil rozdělení víc než 800 tisíc korun mezi 33 studentů. Rovných 100 svíček na dortu dnes sfoukává Sir David Attenborough. Britský přírodovědec, spisovatel a filmař patří k nejznámějším popularizátorům vědy. Už od poloviny 50. let minulého století připravoval hlavně pro BBC přírodovědné snímky, jako třeba Modrá planeta nebo Život na Zemi. Díky nim přilákal k obrazovkám miliony diváků po celém světě. Londýnský rodák dokázal poutavě vyprávět nejen o existujících zvířatech, ale také o dávno vyhynulých dinosaurech. Své pořady pro měnil časem i v úspěšné knižní edice. Během svého života získal desítky čestných titulů a různých ocenění. Attenborough je zastáncem třeba zmírnění klimatických změn, omezení růstu populace nebo snížení spotřeby masa. Na závěr přihodím zajímavost, že se Sir David Attenborough narodil ve stejném roce jako bývalá královna Alžběta II. Ta ho v roce 1985 povýšila do šlechtického stavu.
0: A já jsem stále čekal, kdy přihodíš tu zajímavost, že jeho bratr Richard Attenborough je herec a hrál v Jurském parku. Že jo?
5: No ano.
0: Ano. Dobré sváteční ráno, vlastně už dopoledne přeje Impuls 8. května, jak krásný svátek, třeba s Terezou Kerndlovou, kapelou ABBA, anebo s Krištofy právě teď.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

Dobré dopoledne, přeje Impuls a posíláme pozdravy do celého Česka ve svátek, v pátek 8. května. Akce Vysoká brána symbolicky otevírá brány Rakovníka turistům v nové návštěvnické sezóně. Oslavy 81. výročí osvobození se konají na mnoha místech Česka. Manětín na Plzeňsku má po celý den připravený dobový vojenský tábor americké 97. pěší divize v Zámeckém parku. Odpoledne proběhne rekonstrukce příjezdu americké armády do Manětína, beseda s pamětníky osvobození a kulturní program v Zámecké zahradě. V Jindřichově Hradci slaví den vítězství na úzkokolejce. Parní vlak opět pojede po celé trase do Nové Bystřice. Ukončení druhé světové války a osvobození Československa si pietním aktem připomenou i v Pardubicích. Bohatý program k oslavám osvobození, včetně vzpomínkových aktů a swingového koncertu, mají připravený v Rokycanech. V Janských Lázních na Trutnovsku začíná dvoudenní sportovní akce Para Restart a Para Hrádky. Je zaměřena na podporu parasportu a motivaci osob se zdravotním handicapem k aktivnímu životu. Český veslařský klub Ústí nad Labem pořádá 17. ročník závodu dračích lodí. U kostela svatého Václava začíná brněnská pěší pouť do Křtin. A v Boskovicích na Jižní Moravě začíná mezinárodní multižánrový festival umění Pro Art. Propojí 7 českých a moravských měst a nabídne platformu pro setkání profesionálů s amatéry. A za chvilku česká muzika Janek Ledecký, teď legendární Beatles a Let It Be. Krásné dopoledne.

0: Radio Impuls. Svátek, pátek, 8. května. Jak bude dnes v Česku? Bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku jasná obloha, přeháňky se vyskytnou jenom výjimečně, častěji pouze na horách na severu. Večer bude... dojde na většině území k vyjasňování. Nejvyšší teploty 15 až 19, na severu Čech jenom kolem 12, na jihu Moravy naopak výš, tedy víc, kolem 21 a v tisíci metrech na horách nejčastěji kolem 8 stupňů.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
3: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
2: Fakt?
3: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
2: Tak jedeme.
3: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Dobré sváteční dopoledne přeje Impuls, stále ještě Jakub Voříšek, za chvilku Lenka Haluzová. Za chvilku také Helena Vondráčková, lásko má, já stůňu. Ale právě teď náš dnešní host na lince, herečka a taky oslavenkyně Jana Boušková. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Co máte na dnešek v plánu, prosím?
1: No skoro nic. Já mám narozeniny, takže ano. Se tak budu užívat. Je krásný počasí a máme rodinou takovou oslavu nějakou. Takže se všichni sejdeme a na to se těším moc, že budeme pohromadě.
0: My na Impulzu o vašich narozeninách samozřejmě víme, tak nám dovolte popřát hlavně hodně zdraví, životní energie, pohodu, lásku a spokojenosti doma. Ještě jednou krásné narozeniny.
1: Děkuju moc za tu energii a za zdraví. Když nejste zdraví, tak nemůžete nic, ano. Nemůžete ani pracovat, nic vás netěší.
0: Paní Jano, máme tady jaro, májové dny. Máte toto období ráda?
1: Mám to ráda, protože mám pocit nějaký síly a mám tady obrovský rododendron růžovej a on mě vždycky na mý narozeniny vykvete. To je dár, takovej dárek. Já se vždycky na to těším a vlastně, když jdu otevřít dveře, tak se říkám pro Boha, ať to kvete. A kvete to.
0: Pojďme ještě k té vaší narozeninové oslavě. Jak by podle vás měla vypadat taková správná narozeninová oslava?
1: Znamená, aby všichni měli dobrou náladu, nikdo se netrápil, nespomínal na nějaké ošklivé věci, aby byli všichni aspoň, když ne úplně šťastný, tak spokojený, no.
0: Tak my vám přejeme, ať to přesně takhle dnes vypadá. Mohla byste nás ještě pozvat na nějaké divadlo, na představení, ve kterém bychom vás mohli vidět?
1: No, tak teďko já jsem moc nehrála, protože já jsem vlastně navštívila jsem 3 nemocnice, aby mě pomohli, já jsem po operaci páteře a takže jsem moc nehrála.
0: My vám ještě jednou přejeme hlavně hodně zdraví a ještě jednu krásné narozeniny na Impulzu naslyšenou.
1: Děkuju, to je zlaté, děkuju, nashledanou, všichni tam pozdravujte.
0: Vyřídím, naším hostem byla Jana Boušková.

0: Zlatá česká klasika a tady na Impulzu dochází ke střídání ve sváteční den. Vítám Lenku Haluzovou.
1: Ahoj, ahoj.
0: Opět ti to moc sluší.
1: Ach, děkuji.
0: A i když jsi taková v černém, se zdá skutečně.
1: Já jsem totiž hodně teď nebyla doma, abych řekla pravdu. Já jsem spoustu práce. No ne, tak protože já teda nevím, jak je to u vás doma, jo, ale u nás doma peru zásadně já, protože můj muž zásadně pere špatné prádlo se špatnými kousky na špatné stupně a pak to špatně pověsí.
0: A tak to je všude stejné.
1: Jo, takže mě v podstatě už nic jiného než černá nezbylo.
0: Ještě, že ti sluší všechno, i ta černá. Krásný den a hezké vysílání.
1: To taky, ahoj.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvíkat i harantí, bo veškerý chlast se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
2: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
2: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsme s vámi na silnicích, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Téměř 2-kilometrová kolona je na D1 cestou z Prahy do Brna u Mirošovic před omezením na 24. kilometru. Na příjezdu do Brna z Prahy budete popojíždět mezi 190. a 196. kilometrem. Dva osobáky se pak srazily na trase z Karlových Varů do Plzně v Úněšově. Na Plzeňsku za Svatým Plzencem směrem na Šťáhlav havaroval motorkář. Nehoda si vyžádala zranění a projíždí se tam Kyvadlově. A na Lounsku je uzavřená silnice číslo 227 u nové hospody mezi Svojetínem a Žadcem. Záchranné složky tady zasahují u nehody kamionu. Tak na sebe buďte opatrní, ať se ten prodloužený víkend pořádně můžete užít. A kdyby něco, ozvěte se 605 222 007 anebo naše mobilní aplikace.

dopravy. Před chviličkou jsem hlásila, že se srazily dva osobáky na trase z Karlových Varů do Plzně v Uněšově a už mi napsal Martin na náš WhatsApp, že ta nehoda na trase z Varů na Plzeň už je odstraněná. Díky moc za zprávu a přeju vám všem šťastnou cestu.

0: Dijon nám uzavírá 9:00. Za chvíli 10:00 s vámi Lenka Haluzová. Přeju vám krásný pátek. Pepa píše, hlásím počasí z Jihlavy. Máme 10 stupňů, ale pocitově 9. A převážně oblačno. Díky. Venca se hlásí od Studené Loučky. Máme zataženo 11 stupňů a bez větří. A ještě napsala i Květa. Dneska v Holčovicích okres Bruntál. Zataženo 11 stupňů a krásně nám popršelo. Napište i vy, jak je u vás 605 222 007. Dneska čekáme oblačno až polojasno v severní polovině území až zataženo. Lokálně se objeví přehánky, četnější budou na severních horách, večer by se mělo vyčasit. No a teploty, tak ty budou na každém kousku území jiné, tak to pozorně poslouchejte, ať si vyzobnete svoje místo určení. Na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy až 22, v tisíce metrech na horách 8, na Šumavě 14 a zbytek kolem 16.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Česko si připomíná konec druhé světové války. Slovensko ruší dvojí ceny nafty. Zpěvačku Bonnie Tyler uvedli do umělého spánku. Je 10 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Napříč Českem si dnes připomínáme Den vítězství. 81. výročí konce druhé světové války provázejí pietní akce po celé zemi. Oslavy doplní výstavy, průvody nebo tradiční pietní akt na pražském Vítkově, který startuje v těchto chvílích. Odpoledne se uskuteční v Praze piety na Olšanských hřbitovech a také na Klárově. V Senátu se při příležitosti Dne vítězství koná Den otevřených dveří. Pietní akce mnohdy s doprovodným programem dnes pořádají také třeba v Brně, Pardubicích, Přerově, Žatci, Liberci nebo Znojmě. Den vítězství je v Česku státním svátkem, který připomíná konec druhé světové války v Evropě v roce 1945. Navazuje na kapitulaci nacistického Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23:01 středoevropského času. Prezident Petr Pavel s premiérem Andrejem Babišem čekali na dohodu marně. Nakonec se ale znovu nedokázali shodnout na složení české delegace na summitu NATO. Babiš si stále stojí za tím, že by prezident neměl být její součástí. Pavel trvá na tom, že se chce summitu Severoatlantické aliance zúčastnit. Kompetenční žalobu vidí jako poslední možnost. Pokud nebude součástí delegace, tak ji ale prý zváží. Krádeže peněz z bankomatu bývají většinou bez úspěchu. Buď se pachatelé nakonec k hotovosti vůbec nedostanou, nebo dojde ke znehodnocení bankovek nebo dopadení policisty. O Velikonocích zloději vykradli bankomat České spořitelny. Její mluvčí Filip Hrubý Rádio Impuls řekl, že součástí strojů jsou také zařízení, která v případě krádeže bankovky znehodnotí.
5: Každé násilné vniknutí do našich bankomatů i do bankomatů konkurenčních bank samozřejmě pečlivě analyzujeme a snažíme se z něj vyvodit ponaučení. V tuto chvíli jsou nicméně bezpečnostní zařízení a ochranná architektura našich bankomatů a vkladomatů nastaveny tak, aby dokázaly eliminovat veškerá rizika násilného vniknutí.
4: Poslední taková krádež se stala včera ráno v pražských Kunraticích. Po odpálení bankomatu si pachatelé odnesli zhruba 300 000 korun. Policie po nich pátrá. Slovensko ode dneška zrušilo dvojí ceny nafty pro domácí a zahraniční motoristy. Vláda od opatření definitivně odstoupila. Ceny na čerpacích stanicích u našich sousedů obecně mírně vzrostly. Benzín je už na Slovensku nejdražší ze zemí V4.
6: Skončili aj všetky obmedzenia, napríklad zákaz natankovať do prenosných nádob viac než 10 litrov nafty či denný limit pre kamióny. Štát však odmieta znížiť spotrebnú daň na palivá a spolieha sa na komunikáciu s rafinériou Slovnaft. Podľa nej sa nemajú ceny na Slovensku príliš odlišovať od cien v Česku. Všetko bude závisieť aj od situácií na Blízkom východe, no blíži sa letná sezóna, ktorá typicky tlačí ceny palív nahor, keďže sa zvyšuje dopyt. Jozef Baloko, Rádio Impuls Slovensko.
4: Zpěvačka Bonnie Tyler je v umělém spánku. Do něj ji lékaři uvedli, aby se rychleji zotavila po vážné operaci střev. Server Novinky.cz upozornil, že zpráva přichází poté, co dřívější informace naznačovaly, že je hudební legenda na cestě k uzdravení. 74letou umělkyni hospitalizovali minulý týden v Portugalsku, kde bydlí. Urgentní operace perforovaného střeva proběhla podle lékařů bez vážnějších problémů. Podle BBC se ale stav Bonnie Tyler včera zhoršil a proto lékaři přistoupili k umělému spánku. Zpěvačku nejvíc proslavila píseň Total Eclipse of the Heart. Za ní si vysloužila i jednu ze svých nominací na ceny Grammy. Žádnou ale neproměnila.
0: Je pátek a svátek k tomu, takže nemůže chybět pořád Máme Česko rádi. Slavíme den vítězství, tak uvidíme, kam nás Mirek Tausik za chvilku pozve. Teď činasky a písnička Možná. Příjemný poslech.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Radio Impuls, za chvíli No Guitars a Černá růže, ale teď už startujeme pořád Máme Česko rádi. Mirek Tausik, náš turista z povolání, nás dneska pozve do měst, která mají náměstí míru. Začneme Jindřichovým Hradcem. Mirku, hezký den.
1: Hezký dobrý den. No, náměstí míru leží v historickém jádru města, od středověku logicky fungovalo jako hlavní tržiště, centrum společenského dění. Odehrával se tady takový ten každodenní život obyvatel, takže od těch trhů přes slavnosti, významné historické události, no a do dneška je to takové to přirozené srdce města.
0: Před vysíláním jsme se bavili o tom, jak náměstí vypadá, jak se ta jeho podoba vyvíjela, tak to pojďme připomenout i posluchačům.
1: Má lichoběžníkový tvar, veliké je asi 120x50 metrů, a je obklopeno pěknými historickými měšťanskými domy, takové ty gotické, renesanční i barokní prvky to má. Tyhle domy byly v průběhu staletí mnohokrát přestavovány, hlavně po požárech roku 1773, no a výrazně ovlivnily ze celého prostoru, protože to je opravdu ten vzhled, to je ta dominanta toho hlavního města, to poznáte na první pohled.
0: A najdeme na náměstí nějaké památky?
1: Dominantou je bývalá gotická radnice, ta už byla doložena v 15. století, později byla upravována v různých stavebních stylech. Také pěkný barokní sloup na nebezetí Panny Marie. Mezi ty nejzajímavější budovy patří také Langrův dům, původně teda gotický a později renesančně přestavěný. Tady jsou ty krásná sgrafita a biblické motivy.
0: No a když už jsme u těch názvů a popisů, tak změnilo se v průběhu historie jméno toho náměstí?
1: To víte, že ano, náměstí během historie neslo různé názvy. Velké náměstí, Wilsonovo, Stalinovo náměstí to bylo. A dneska je významnou historickou památkou, hlavně takovým tím živým srdcem města, kde se konají kulturní akce, trhy, společenské události, všechno možné.
0: No, tak to bychom měli náměstí míru v Jindřichově Hradci. Za chvilku se koukneme kam?
1: Budou to Svitavy.
0: Takže asi 130 km na severovýchod.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
4: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
5: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
4: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
3: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8 večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Igor Timko s No Name.

0: Jenom na Impulzu. Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení. Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsme na silnicích, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pomalu to jede na D1 cestou z Prahy do Brna mezi 10. a 24. kilometrem. Na příjezdu do Brna z Prahy se zdržíte mezi Popůvkami a exitem 196. Víc než kilometrová kolona je na trase z Prahy do Tábora před Benešovem. Na cestě z Lovosic do České Lípy za Liběšicemi pracují silničáři a jezdí se tady kivadlově. Postojte si v obou směrech. No a na závěr dobrá zpráva. Na Lounsku je už průjezdná silnice mezi Žadcem a Svojetínem u Nové hospody. Havarovaný kamion se podařilo odklidit. Díky moc, ozvěte se kdykoliv ze svojí trasy, když narazíte na nějaký problém nebo naopak na něco, co už je pryč. 605 222 007, to je číslo na naší linku dopravní centrály, anebo můžete nahrávat vzkazy přes mobilní aplikaci.

0: Na Impulzu za chvíli živák písničky Dej mi víc své lásky od skupiny Olympic. Živě si můžete užít kapelu Olympic i na Českém Maidenu s Impulzem už v říjnu, už se to blíží. Vstupenky na Ticketportal anebo Ticketmaster. No a s Mirkem Tausigem se dneska při příležitosti Dne vítězství povídáme v pořadu Máme Česko rádi o náměstích míru. Teď jsme virtuálně dorazili do Svitav, začneme od informací z dějin. Mirku, kdy a proč vzniklo náměstí míru ve Svitavách?
1: Náměstí ve Svitavách vzniklo přibližně kolem poloviny 13. století, někdy 1250, podél významné středověké obchodní cesty a právě ta poloha určovala tu důležitost, protože tady se opravdu formovalo celé město, obchodní, řemeslné centrum, všechno.
0: Koukám na mapu, ten tvar náměstí je poměrně zvláštní, že jo?
1: To máte pravdu, opravdu nevypadá to jako náměstí. Je to netypický tvar, je to spíš taková dlouhá, široká ulice. No, ale táhne se v délce asi 0,5 kilometru, patří k nejdelším náměstím v České republice a právě je charakteristické tím souvislým podloubím po obou stranách, to chránilo hlavně obchodníky i obyvatele před počasím.
0: Teď nám popište architekturu a jaké památky tady najdem.
1: Původně tady bylo asi 80 měšťanských

0: domů s právem várečním, což ukazuje na význam města. Domy byly v 16. století renesančně přestavěny, ale bohužel teda po požáru 1781 získaly barokní nebo spíš takovou klasicistní podobu. Dnešní vzhled se dokončil až po sametové revoluci. Uprostřed náměstí stojí barokní mariánský sloup z roku 1703 a ty opravdu ty historické domy, ty jsou tady moc pěkný, včetně staré radnice.
1: Předpokládám, že i tady se v průběhu let název náměstí měnil.
0: To víte, že jo, to bylo trhové náměstí, městské náměstí, v některých obdobích i ideologicky samozřejmě motivovaný, takže to bylo Adolfa Hitlera, za komunismu to bylo náměstí maršála Stalina. No a současný název náměstí Míru se vlastně vrátilo v roce 1989. Dneska je to živé centrum Svitav, trhy, kulturní akce, společenské události, ale hlavně je to památková zóna, takže takový to ticho a pěkno.
1: Tak prima, loučíme se se Svitavami a v poslední části zamíříme do Domažlic.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
7: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
8: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Za chvíli už klasika pro radost na Impulzu a bude to Karel Gott jako posel dobrých zpráv. V pořadu Máme Česko rádi se spolu s Mirkem Tausigem z Klubu českých turistů procházíme po náměstích Míru a právě teď jsme v Domažlicích.
1: Náměstí Míru v Domažlicích vzniklo už ve středověku, od počátku to bylo vlastně hlavní centrum města. Domažlice byly hlavně pohraničním městem, takže na obchodní cestě do Německa. A právě to náměstí sloužilo jako místo obchodu, správy, společenského života, no to je do dneška.
0: A jak se ten prostor náměstí mám představit, jaké tam jsou stavby?
1: Náměstí je podlouhlé, je obklopeno historickými měšťanskými domy s podloubími, takže z období gotiky a renesance, takže 14. a 16. století. Spousta jich bylo později upraveno v různým klasicistním nebo empírovým stylu, takže se to tady hodně změnilo a ty podloubí tady plnila praktickou funkci, protože opravdu počasí bylo tady v pohraničí různé, takže bylo důležité se chránit.
0: Možná bychom měli zmínit nějaké nejvýznamnější památky.
1: Dominantou je kostel Narození Panny Marie, ten stojí přímo uprostřed náměstí, ten pochází ze 14. století. Je známý svou asi 56 metrů vysokou typicky nakloněnou věží. Další významnou stavbou je novorenesanční radnice, ta je teda hodně pozdě, konec 19. století, a to je takový ten reprezentativní typ, charakter celého prostoru.
0: Jaký má dneska to náměstí význam?
1: Je to živý centrum, takže trhy, kulturní akce, historické srazy vozidel, adventní slavnosti, dochovaly se dokonce části původního opevnění, včetně dovejší brány, které připomínají tady ten obranný systém a význam města. Oni totiž ty brány byly tři, ale jen tahle, ta jedna se dochovalo. Opravdu je to super, protože je to krásná stavbička, pět poschodí, kamenná, se zvoničkou. Doporučuji se kouknout.
0: Dneska končíme vysílání o náměstích Míru, ale neloučíme se nadlouho. Zítra po 10. Mirku, opět na značkách. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a mějte Česko rádi.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Tolik klasika pro radost na Impulzu. Za chvíli je třeba No Name a písnička Čím to je. Náš bilionový moderátor Igor Tymko pro vás bude vysílat tento víkend, tedy zítra a pozítří na Impulzu po 20. hodině. Máte se na co těšit. No a za chvilku spolu vyrazíme na silnice, popojíždí se třeba na dálnici D1 nebo také v Praze. Všechny podrobnosti už za minutku a půl.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Míříme za vámi na silnice, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Popojíždět budete na D1 ve směru z Prahy do Brna mezi 9. a 25. kilometrem a postojíte si také na příjezdu do Brna cestou z Prahy mezi 190. a 196. kilometrem. V Praze se pak zdržíte na jižní spojce směrem na Černý most mezi Záběhlicemi a Štěrboholy. Dvě osobní auta se srazila na Kutnohorsku na příjezdu do Uhlířských Janovic směrem z Bečvár. A uzavřená je silnice číslo 4 před Vimperkem směrem ze Strakonic, a to z důvodu vyprošťování kamionu z příkopu po ranní nehodě. Dávejte na sebe pozor, kdybyste narazili na problém, tak nám o něm dejte vědět. Namluvte to jako hlasovku přes naši mobilní aplikaci, a nebo můžete volat linku dopravní centrály 605 222 007. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Girls, za chvíli 11 dopoledne, s vámi Lenka Haluzová, přeju krásný, volný pátek, máme 8. května. Standa píše, Golčův Jeníkov a Čáslav je zataženo, ale neprší a máme 11 stupňů. Oblačno a teď naměřená teplota 11, stejně tak zdraví posluchačka Vlasta z Prahy 5 Jenonic. No a ještě přišla zpráva od manželů Bartoňových, v Trutnově je zataženo a 11 stupňů. Helejte se, to máme 3 jedenáctky. Děkuju vám všem za vaše zprávy, napište na 605 222 007, jak je u vás právě teď. Dneska meteorologové potvrzují oblačno, ale místy i polojasno, akorát na severu, by těch mraků mělo být víc. Můžou se objevit přehánky, častější budou opět na severu území, ale večer srážky ustanou a bude ubývat té oblačnosti. Teploty se budou nejčastěji pohybovat mezi 14 až 19 stupni, chladněji bude na severu Čech kolem 12 stupňů, naopak nejtepleji bude na jihu Moravy a to až 22.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu a pojďme uctít maminky, v neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v pátek, v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasi. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
4: Aktivních klíšťat je na spadnutí. Slovenský premiér Fico odletí do Moskvy. Čeští hokejisté ukončili švédskou neporazitelnost. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Klíšťata se chystají do akce. V příštích dnech jejich aktivita poroste, protože nejvíc jim vyhovuje vlhké a teplé počasí. Lékaři letos do konce dubna zachytili přes 1800 případů lymské boreliózy a také 10 nemocných s klíšťovou encefalitidou, která má až u čtvrtiny lidí dlouhodobé následky. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Nakažené klíště virus na člověka přenese už za několik minut po přisátí. Klíšťová encefalitida vypadá nejprve jako chřipka, po dočasném zlepšení se objeví vysoké horečky a neurologické potíže, jako je třes, poruchy orientace nebo ochrnutí. Podle primáře infekčního oddělení Českobudějovické nemocnice trvá pobyt v nemocnici několik týdnů a návrat do běžného fungování bývá pomalý. Česko patří k zemím, kde se nemocemi od klíšťat nakazí každoročně nejvíc lidí. Hůř je na tom pouze Pobaltí. Podle odborníků přitom jako ochrana před klíšťaty nestačí jen repelenty, protože se mohou smívat potem nebo mechanicky otírat o oblečení. Tím účinnost postupně klesá. V případě očkování proti klíšťové encefalitidě pak lidé často podle expertů zapomínají, že je potřeba přeočkování, a to po 5 letech a u seniorů po 3. Na dálničních odpočívkách se začínají hromadit použité akumulátory. Na nový trend upozornili silničáři, kteří se starají o tamní úklid. Často se jedná o použité baterie například do zahradní techniky, jenomže ty je nutné vyhazovat do nebezpečného odpadu. Můžou totiž začít hořet nebo vybuchovat. Ředitel střediska správy a údržby dálnice D1 Bernardice Jan Říkovský Impulzu řekl, že ke vznícení dochází i v popelářských vozech.
5: V letošním roce už jsme objevili při separaci odpadu 8 akumulátorů, z toho na některých bylo možno najít známky zahoření a v loňském roce došlo 3x k požáru na úseku našeho střediska.
4: Problém se začal objevovat v posledních měsících. Silničáři zároveň potvrzují, že na některých dálničních odpočívadlech lidé zakládají černé skládky, nechávají tam stavební suť, použitý nábytek nebo vysloužilou elektroniku. Slovenský premiér Robert Fico za 2 hodiny odlétá do Moskvy. Uctí tam oběti druhé světové války položením věnce u hrobu neznámého vojáka. Oficiálních oslav a vojenské přehlídky se nezúčastní. S Vladimírem Putinem se ale potká u jednacího stolu.
6: Z bezpečnostných důvodů se nezverejnila trasa vládného špeciálu, ale zrejme pre letu vyhoveli severské krajiny a nie Polsko. Fico absolvuje iba krátku návštěvu Moskvy. Na Slovensko sa vráti v sobotu hneď po skončení bilaterálneho rokovania s Putinom. Svoju cestu obhajuje tým, že si ukončenie druhej svetovej vojny uctieva na viacerých miestach. Vo štvrtok navštívil koncentračný tábor v Dachau a zúčastní sa aj spomienky v Normandii. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
4: Výbuch sopky Dukono ve východní Indonésii připravil o život 3 turisty. Po dalších 10 se stále pátrá. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na policii. Záchranáři původně uváděli, že hledají 20 pohřešovaných turistů, z toho 9 mělo být singapurské národnosti. Oblak dýmu po ranní erupci vulkánu stoupá kilometry vysoko. Šéf místní záchranky upozornil, že oblast byla pro návštěvníky uzavřená od 17. dubna, kdy vědci zaznamenali zvýšenou sopečnou aktivitu. Čeští hokejisté získali významný skalp. V 10. utkání Eurohockey Tour ukončili v sezóně neporazitelnost Švédska. To je přitom už jistým celkovým vítězem série. Češi porazili Švédsko 3-1 v úvodním duelu na švédských hrách v Engelholmu. Celkově držel domácí tým i s minulou sezónou vítěznou sérii v Eurohockey Tour 12 utkání. Češi porazili výběr po sérii 5 proher poprvé od loňského února, kdy vyhrál také na švédských hrách, ale ve Stockholmu. Další zápas čeká tým kouče Radima Rulíka zítra v poledne proti Finsku. Už před ní mají Češi v Eurohockey Tour jisté druhé místo.
0: A to je hezká zpráva. Rozjíždíme naše sváteční téma. Ptáme se vás, jestli máte volno, anebo jestli jste v práci, stejně tak jako já. Pojďte se mnou vysílat 605 222 007.
1: Puls. Radost ze života.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Lady Gaga za chvíli a její Alejandro na Impulzu. No ale teď na české dálnice. Dálniční odpočívky by mohly připomínat smetiště. Naštěstí je pravidelně čistí silničáři, uklízecí čety mají ve flotile i popelářské vozy.
1: Tohle je místo, kde profesionální řidiči čerpají povinné přestávky. Mluvčí ŘSD Jan Riedl vysvětluje.
2: Tam, kde se řidiči zastaví, tam zároveň také žijí, vaří, svačí a dělají spoustu dalších činností. V každém případě zůstává po nich nepořádek. Většina těch odpadků není v těch kontejnerech a v těch odpadkových koších, to znamená, lidé z údržby dálnic tady uklízí.
1: Pozoruju pana Jana Březinu z úklidové čety, který vysypává popelnice a kontejnery, ale sbírá také odpad z trávníku nebo ze země.
3: To máte kníčky, lyže, sánky, všechno možný, záchod i taky vyhodí lidi, všechno možný.
1: Jan Riedl ještě nahlíží do statistik a prozrazuje, co se odváží nejčastěji.
2: Stavební suť, použitý nábytek, křesla, židle, stoly, gauče, kusy kuchyňských linek, televizory, staré počítače.
1: V poslední době lidé u dálnic nechávají i akumulátory, které můžou způsobit požár. Tomáš Kabát, Radio Impuls, dálnice.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
6: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
7: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
7: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
9: Ticho? Kdepak?
7: Na Impulzu to večer rozjede česká muzika. A pořádně nahlas. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
10: Neposlušné tenisky já mám, koupil mi jak svátku můj kluk sám.
7: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Vážná nehoda osobního auta s motorkou zaměstnává záchranáře na silnici 35 na výjezdu z Moravské Třebové směrem do Litomyšle. Kolony se táhnou z obou směrů. Pomalu to jede na D1 na příjezdu do Brna z Prahy mezi 190. a 196. kilometrem. Cestou z Prahy do Brna vázne provoz mezi kilometry 10 a 24. Kvůli vyprošťování kamionu z příkopu je stále uzavřená silnice 4 před Vimperkem ve směrem ze Strakonic a víc než dvoukilometrová kolona je na konci D11 ve směru do Náchoda před kruhovým objezdem u Hořenic. No a začíná se nám to pomalu ucpávat. Pokud víte ještě o něčem dalším, tak se ozvěte 605 222 007 nebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Vám se dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: krásná písnička, mám ji hrozně moc ráda. Za chvíli Marek Ztracený a Ta bílá ti sluší. No a my pro vás máme na Impulzu takovou novinku. Protože máme nového pana profesora. Ten každé všední ráno prověří vaše znalosti. Je přísný, je chytrý a pochvalu nedá jen tak, ale budete ho mít rádi. Zpátky do lavic, to každý všední den na rádiu Impuls. Poslouchejte mezi 5 a 9.
1: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
2: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
3: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle.

0: Daného dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: from Kathmandu.
1: Tak to jsme dohopkali na Impulzu a za chvíli si krásně odpočineme. Čeká nás totiž Impulzovic krabička, ve které Hana Zagorová bude zpívat Usnul nám spí. No a teď k našemu svátečnímu tématu. Já se vás ptám, co děláte o prodlouženém víkendu. Jestli pracujete, anebo máte volno. Zatím mám pocit, že teda všichni makáme. Lukáš píše, já mám jakože volno, ale jedu na závody spřežení do Čelákoviček. Tahnu si za sebou kočár i koně. To bych ráda viděla, Lukášek. Jestli budete mít ještě chvilku, pošlete mě fotku. Píše nám taky Blanka z Mostu. Dneska jsme s manželem v práci. Manžel seká a já vytrhávám meruniky. Přišla mi i hlasovka.
2: Darec, kočko, hej, krajta.
1: Čau.
2: Já jsem dneska taky v rachotě, no, valím jí kamičem, spráhnu na karlačky, cesta na pohodu, tak uvidíme, jestli se to někde nepodělá. Snad ne, když je ten svátek. Tak jo, šťastný dole všem.
1: Díky, díky, díky. Poslala ještě zprávu Gabča. Zdravím vás z čerpací stanice. Tak já vám všem přeju, ať vám jde práce od ruky a ozvěte si i vy ostatní. Jste v práci nebo máte volno? 605 222 007 nebo nahrávejte vzkazy přes mobilní aplikaci.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Hana Zagorová v Impulzově z krabičce, za chvíli Eros Ramazzotti, nebo taky Aneta Langerová a Hříšná těla křídla motýlí. Já jsem chtěla být poslem dobrých zpráv, ale úplně mi to nejde. Je víc než 7-kilometrová kolona na dálnici D1. Popovídáme o tom více za 2 minuty v dopravě 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Na silnici 1/13 z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce, je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Na pódiu miliony fanoušků. Éteru snad miliony posluchačů. Igor Dimko s No Name. Ten chlap vás dostane do varu. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Více než 7-kilometrová kolona je na D1 ve směru z Prahy do Brna před omezením na 24. kilometru u Šmejkalky. Příjezd do Brna z Prahy pak popojíždí mezi 190. a 196. kilometrem. Vážná nehoda osobního auta s motorkou blokuje provoz na silnici 35 na výjezdu z Moravské Třebové do Litomyšle. Kolony jsou tam v obou směrech. Na příjezdu do Nového Města nad Metují směrem z Dobrušky zasahují záchranáři u nehody osobního auta. Na trase z Polska do Tanvaldu před Harachovem kousek za hraničním přechodem havaroval cyklista, doprava tady zpomaluje. A na silnice číslo 6 z Prahy do Karlových Varů u Petrohradu pracují silničáři a kolona tu má přes 2 kilometry. Jezděte opatrně, číslo sem k nám 605 222 007 nebo využívejte mobilní aplikaci. Šťastnou cestu!

0: láskyplnou písničkou končíme dopoledne, za chvíli bude poledne a vám přeju krásný pátek, máme 8. května. Píše nám František a Ivona, v Moravském Krasu máme 12 stupňů a zataženo. Jirka se ozval z Roketnice nad Jezerou, tady prší a je 12 stupňů, to je dobře, že prší, aspoň nebude tak moc sucho. Dneska čekáme oblačno až polojasno, na severu zataženo, objevit se můžou přehánky, jak píšete, četnější budou zase spíše na severu území, ono tam taky bude chladněji, k tomu se dostanu. Večer srážky ustanou a bude i ubývat oblačnosti. No a teď ty teploty, na severu Čech, tedy kolem 12 stupňů, nejtepleji bude naopak na jihu Moravy, to až 22, no a jinak se budou teploty pohybovat kolem nějakých 16-17 stupňů.
1: 15. května slaví Tomáš Klus 40. a oslaví je s námi, živě na Impulsu. Čeká nás oslava, na kterou se nezapomíná. Písničky, hosté a překvapení. Už v pátek, 15. května, od 10 do 12. Narozeniny Tomáše Kluse na Rádiu Impuls.
2: Lupiči v německé Bance zajali rukojmí. U elektrárny v Černobylu hoří lesy. Pavel a Babiš jednali o delegaci pro summit NATO. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Na západě Německa probíhají obří manévry. Ve městě Zincich ve spolkové zemi Porýní-Falc došlo k přepadení banky a pachatelé zajali rukojmí. Agentura DPA s odvoláním na policii píše, že na místě zasahuje velký počet bezpečnostních složek. Jedním z rukojmích je podle policie řidič vozidla, které převáželo peníze. Podle agentury Reuters se policie domnívá, že je uvnitř banky několik pachatelů i rukojmích. Incident se odehrává v pobočce banky v centru města. Policie o něm dostala hlášení v 9 hodin ráno. Během rozsáhlého zásahu uzavřela velkou oblast města. Obyvatelům mimo ni podle policie žádné nebezpečí nehrozí. V uzavřené zóně černobylské jaderné elektrárny zuří rozsáhlý lesní požár. Podle ukrajinských úřadů s ním bojují hasiče od včerejška, kdy na území tamní rezervace dopadl dron. Dnes se oheň rozšířil na odhadovanou plochu přes 1000 hektarů. Práci hasičů stěžují nárazy větru a obtížný terén. Podle agentury AFP na místě nezaznamenali žádný nárůst radioaktivity. Prezident s premiérem mají ohledně účasti na summitu NATO stále odlišný názor. Dnešní jednání dohodu nepřineslo. Podle hlavy státu Petra Pavla ministerský předseda Andrej Babiš stále trvá na tom, že prezident nemá naši zemi zastupovat při summitech NATO. Hlavním důvodem má být názorový nesoulad mezi prezidentem a vládou. Prezident Pavel to ale vidí jinak.
4: Jestli jsem vládu kritizoval za přístup plnění závazků, nedostatečnou výši výdajů na obranu, tak ta situace se v posledních týdnech změnila, protože i vláda změnila svoji retoriku ve stavu k obraně, dnes už je pro ní prioritou. Navíc samozřejmě platí to, že prezident, pokud z ústavy zastupuje zemi navenek, tak se vždycky řídí vládou schváleným mandátem.
2: Petr Pavel proto dál trvá na účasti na červencovém summitu v Ankaře, především na neoficiální večeři hlav států. Oficiální část přenechá vládním představitelům, což považuje za svůj ústupek. Kompetenční žalobu Pavel zváží jen v krajním případě. Stavba výškové budovy Sisters v Plzni vystoupila nad zem. Věže mrakodrapu se dostanou na 83 a 94 metrů. Půjde o třetí nejvyšší obytný dům v Česku.
5: Obě věže jsou poprvé od začátku stavby loni v listopadu viditelné nad úrovní okolního terénu. Po měsících technicky náročných prací pod zemí budou růst tempem jedno patro za 3 týdny. 10 metrů hlubokou jámu pro základovou desku doplnilo v nosné konstrukci přes 16 000 tun oceli, zhruba dvojnásobek hmotnosti Eiffelovy věže. Projekt za 1,5 miliardy má být dokončený do roku 2028. Bude v něm 174 bytů, ty už se prodávají. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
2: Čeští vodní slalomáři mají před sebou dva klíčové víkendy sezóny. Během nich budou usilovat o místa v reprezentaci pro nadcházející sezónu. Mezi kajakáři se pojede o jediné volné místo, protože Jakub Krejčí a Jiří Prskavec mají díky medailím z loňského mistrovství světa reprezentaci předem zajištěnou. Všechny 4 nominační závody se coby součást českého poháru tentokrát uskuteční v pražské Tróji.
0: A víš, co je na tom úplně nejlepší?
2: Ano.
0: Že já to mám za barákem a půjdu se na to podívat.
2: No ale.
0: Má máte volno dneska, anebo musíte být v práci stejně tak jako já. Pojďte spolu se mnou zavysílat, napište mi na 605 222 007 a já nám k tomu pouštím super muziku Kabáti a kdo ví jestli.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, krátce na silnice. Kvůli zúžení se vleče doprava na D1 směrem z Prahy na Brno v úseku mezi 15. a 23. kilometrem. Zdržíte se tam tak půl hodinku. Lysá hora je nejvyšším bodem Moravskoslezských Beskyd. Turisté na 1323 metrů vysoký kopec vyrážejí z 11 výchozích míst. Z Malenovic musel i náš reportér Honza Čada překonat 700-metrový výškový rozdíl.
1: A můžeme vyrazit od hotelu Bezruč, tady končí silnice, ale začíná zelená značka. Před námi asi 7,5 kilometru, zřejmě po pěkně vyprahlých lesních cestách. A hned na začátku pěkně strmé stoupání. Dechu se málem nedostává. Krásně tady pořád klokotá beskydský potůček. Promiňte, pro Radio Impuls mi řekněte, jaká byla vaše cesta.
2: Výborná.
1: Pokolikáte jste byl na lise?
2: Asi po šesté.
1: Po šesté? A jste čím dál rychlejší?
2: Pomalejší.
1: Poněkud větrná cesta, jsme v polovině na mohyle Ivančeně. Mladá rodinka, kolik má ten váš prček, prosím vás?
3: Teď jí bude 10 měsíců. Jde se v pohodě, je hezký počasí, tak nám to pěkně šlape.
1: Táto, jak je náročná ta cesta takhle ve třech?
4: Ale docela v pohodě. I my jdeme poprvé. My jsme nikdy nebyli v Beskydech.
1: A odkud jste?
3: My jsme z Českých Budějovic.
1: Tak a už to asi opravdu bude vysílač a celá Lysá hora na dohled. Tady dokonce zbytky sněhu, tak bychom si mohli ještě zakoulovat, ale už se nesmírně těšíme na občerstvení.
5: Tam pivo mám žizeň, jsem vyšlo po nahoru.
1: Zvlášť poslední stovky a desítky metrů jsou mimořádně náročné. Úzká lesní cesta, kámen, kámen, kámen. Tak jsme 1323 metrů nad mořem, dokázali jsme to, chata Emila Zátopka, žízeň a hlad a proto příjemná obsluha. Co to bude?
6: Máme tady zelňačku, kulajdu, česnečku, borůvkový knedlík, výpečky se zelím.
1: Dám si úplně všechno, Jan Čada, Radio Impuls, Lysá hora.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
8: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
9: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
8: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
12: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
13: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ho zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
12: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
13: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
12: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Od 8 večer až do rána hrajeme na Impulzu jen česky a slovensky.
14: Naša láska letí jak splašené koně.
12: Písničku za písničkou. Bez zbytečných řečí.
15: Nasaď mi na chvíli. Do psycha modíli.
12: Radio Impuls. Žijeme českou muzikou.
15: Modíli.

0: Radio Impuls, za chvíli česká muzika, Jeleni s písničkou Ještě jednu noc. Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První velké lásky, nekonečné plány a pocit, že vám patří celý svět. Vraťte se do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18, to je novinka, kterou pro vás máme každý všední den po 15. hodině. Tak i v příštím týdnu nezapomeňte poslouchat a vzpomínat na Radio Impuls.
1: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty.

0: Ty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
1: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise ona dnes.
2: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
3: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: pátra. Rádio Impuls, klasika pro radost bude pohádková. Václav Neckář, Helena Vondráčková a Znám jednu krásnou zahradu. No taková pohádka v podobě prodlouženého víkendu, tak to je v podstatě to, co máme teď na programu dne. Další prodloužený víkend. V pátek 8. května si Česko připomíná Den vítězství a pozor, velké prodejny zůstanou uzavřené. My se vás ptáme, co děláte, jestli jste v práci, anebo máte volno. Přišla mi zpráva a taky fotky od Píta. Jsem v dílně vám auta, mám to na celý den. Poslala mi úplně zašpiněné takové ty chlapské pracky. Díky, že s námi vysíláte. Na čísle 605 222 007 další hlasovka, která přišla.
1: Zdravý Pavel, řidič autobusu z Brna. Dneska silnice prázdné, lidi žádní a 100% ke mzdě příplatek za svátek. Super den. Hezký den.
0: Děkuji. No vidíte to, já to říkala pohádka. Honza píše, ahoj lidi, my malujeme školu v Ostravě Hrabůvce. Je to malíř, prýmá. Zdravíme do redakce, právě jedeme na víkend do Matičky Prahy, Petr a Leona. No tak konečně, kdo má volno. A ještě se ozvala posluchačka Lenka.
2: Ahoj impulzáci. Tak my tenhle víkend budeme trošku uklízet, ale hlavně budeme venku na procházkách a výletech. Tak se mějte.
0: Krásný plán. Díky moc, že s námi vysíláte. Ozvěte se i vy, pište mi na 605 222 007 na náš WhatsApp anebo nahrávejte hlasovky přes mobilní aplikaci. Co děláte? A máte práci anebo volno?
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: kapela Queen za chvíli na Rádiu Impulse, nebo taky Miroš Birka s Magdou Šalamounovou a tento song. Předtím ještě zkontrolujeme, jak se nám to posunulo na silnicích. Krokem to stále jede na D1 a chvilku se zdržíte i na cestě z Prahy do Karlových Varů. Podrobnosti za minutu a půl.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impulse. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
1: Aplikace Rádia Impulse. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ve směru z Půříněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
1: Mobilní aplikace Rádia Impulse. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krokem to jede na tahu Praha-Brno v úseku mezi 15. a 23. kilometrem. Důvodem je zúžení na D1. Doprava zpomaluje i na trase Svitavy Hradec Králové u letiště před Vysokým Mýtem. Kolona tam má zhruba kilometr. A kvůli zúžení se chviličku zdržíte i na cestě z Prahy do Karlových Varů před Petrohradem. Jezdí se tady jenom na střídačku jedním pruhem. Přeju vám všem šťastnou cestu, když narazíte na problém, tak se ozvěte na 605 222 007 a nebo nahrávejte vzkazy přes mobilní aplikaci.

0: 12. pomalu dojíždí, za chvíli 13 hodin. S vámi stále Lenka Haluzová, přeju vám krásný státní svátek. Máme pátek 8. května. Vy vysíláte spolu s námi, přišla mi hlasová zpráva o počasí od Jany z Beskyd.
1: Krásné odpoledne z moravskoslezských Beskyd, Freelantu nad Ostravicí. Počasí od včerejšku se nám zkazilo. Teploty spadly asi na takových 12 stupňů. To teplo a krásné počasí, na které jsme se těšili celý týden, vzalo za své.
0: No jo, co se dá dělat? No a tak tady máme jednoho provokátora. Milan se hlásí z Bulharska, tam mají 25. Lenka píše z Jaroměře, u nás je 13 stupňů a už 2 hodiny prší, vypadá to, že hned tak nepřestane. A ještě píše Vláďa z Milovic, krásný den, máme 14 stupňů zataženo, makam, dávám jídlo a uklízím králíkům. Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno lokálně i skoro jasno. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, k večeru se vyčasí. Zítra naměříme 15 až 20 stupňů.
2: Víkend s rádiem Impuls.
3: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky. V neděli mají svůj den. Namluvte vzkazte své do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi. V pátek, v sobotu i v neděli.
2: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
4: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
5: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
6: Po přepadení banky v Německu drží pachatelé rukojmí. Politici a zástupci armády si připomněli konec války. Sir David Attenborough slaví 100. Je 1 hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Němečtí policisté musí kolem přepadení banky mlžit. Pachatelé zajali rukojmí. Ve městě Zincich ve spolkové zemi Porýní-Falc zasahuje velký počet bezpečnostních složek. Agentura DPA píše, že jedním z rukojmích je podle policie řidič vozidla, které převáželo peníze. Mluvčí policie z taktických důvodů odmítá upřesnit počet lidí v bance i další postup policistů. Je prý potřeba počkat, jak se situace vyvine v příštích minutách a hodinách. Policie podle něj poté poskytne podrobné informace. Incident se odehrává v pobočce banky v centru města. Policie zahájila rozsáhlý zásah a uzavřela velkou oblast města. Obyvatelé uzavřené oblasti by neměli vycházet ven. Lidem mimo oblast ale podle policie nebezpečí nehrozí. Politici i zástupci armády si na pražském Vítkově připomněli výročí konce světové války. Slavnostní nástup zahájila česká hymna, poté politici na dvoře Národního památníku položili věnce připomínající válečné padlé. Předseda Senátu Miloš Vystrčil poté vyzdvihl, že po skončení druhé světové války si lidstvo uvědomilo, jak nutná je spolupráce a mír.
7: Vznikla Organizace spojených národů, bylo založeno NATO, největší obranný pakt, a byla založena Evropská unie, a to jsou naše pilíře, které dlouhodobě spolehlivě udržovali mír v Evropě. V poslední době se nám to nedaří a možná z jedním důvodu je právě to, že tyto instituce jsou relativizovány.
6: U památníku promluvil i prezident Pavel, který v projevu označil druhou světovou válku za nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva a varovné svědectví. Turisté si ve volných dnech ve zlínských restauracích připlatí. Oběd pod 200 už je malým zázrakem, ale i tady platí, že kdo hledá, najde.
8: Ve Zlíně se chodí mimo jiné na prohlídku baťovského mrakodrapu a jenom kousek odtamtud polévka, hlavní jídlo i nápoj přesně za 200. Průměrně se ovšem ve volných dnech v krajském městě od pátku do neděle dá najíst a napít zhruba o 50 korun dráže. Gurmáni a majitelé naditých peněženek klidně za 300 i více. V turisticky velmi oblíbené zoologické zahradě vyjde smažený sýr z hranolky na 200. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
6: Centrem Brna prošel majálesový průvod. Dopoledne se ho zúčastnili tisíce studentů. Prošli z náměstí Svobody přes Pekařskou ulici a Mendlovo náměstí na brněnské výstaviště. Popoledni tam začal letošní ročník festivalu Majáles, do kterého se zapojují také organizační týmy z univerzit i středních škol. Mladí lidé v průvodu doprovázeli 6 alegorických vozů, 5 za brněnské univerzity a 1 za střední školy. Rovných 100 svíček na dortu dnes sfoukává Sir David Attenborough. Britský přírodovědec, spisovatel a filmař patří k nejznámějším popularizátorům vědy. Už od poloviny 50. let minulého století připravoval hlavně pro BBC přírodovědné snímky, jako třeba Modrá planeta nebo Život na Zemi. Díky nim přilákal k obrazovkám miliony diváků po celém světě. Londýnský rodák dokázal poutavě vyprávět nejen o existujících zvířatech, ale také o dávno vyhynulých dinosaurech. Své pořady proměnil časem i v úspěšné knižní edice. Během svého života získal desítky čestných titulů a různých ocenění. Attenborough je zastáncem třeba zmírnění klimatických změn, omezení růstu populace nebo snížení spotřeby masa. Ještě přihodím zajímavost, že se Sir David Attenborough narodil ve stejném roce jako bývalá královna Alžběta II. Ta ho v roce 1985 povýšila do šlechtického stavu.
0: To by byly zprávy, mám pro vás muziku, zaspívá Xindl X a na úvod hodiny Reddy Kirken, zítra máme volno, ale dneska taky. Co děláte? Pište na 605 222 007.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: zpět. Sindlicks na Impulzu, za chvíli ho vystřídá Bon Jovi. No a já se dívám už na náš WhatsApp 605 222 007. Máme totiž další prodloužený víkend, slavíme den vítězství, velké prodejny zůstávají uzavřené a my se ptáme vás, jestli jste uzavřeni doma a nic neděláte, anebo jestli jste tak jako já v práci. Píšete mi na 605 222 007. Pavla, já mám prodloužený víkend s dcerami a vnučkou na chaloupce u České Lípy. Sjíždíme se tam z různých koutů Čech. Moc se těším, že si ten relax užijeme. Já vám, dámy, přeju krásný den matek. Přišla mi taky hlasová zpráva od našeho posluchače.
1: Takže zdravím Impulzový, tady Martin, 74, alias agent MacGyver. Mm-hmm. A já jsem dneska taky v práci v Prostějově a seču trávu. Zdravím všechny impulzáky a přeju pěkný den.
0: Díky moc za zprávu. Další, která přišla, je od Petry. Syn má dneska závody v lukostřelbě, tak teď budu sedět a fandit. No tak držím palce, jak to synovi vyjde. Iva se chystá na pořádný úklid, vyklízíme a malujeme. Další hlasovka od vás.
2: Bluzový. Tady Maruška, vaše posluchačka z Úpice, okres Trutnov. Já jedu ke kamarádce, máme volno dneska v práci, jako každý svátek. Je tady 10 stupňů zataženo, už si před hodinkou sprchlo docela dost. Tak si dáme u kamarádky kávičku a možná půjdeme na procházku. Mějte se.
0: Díky, Maruško, to vám úplně závidím. To, že sprchlo, to je fajn, že ono se to zase zavlaží a kávička s kamarádkou, to je jako perfektní plán. Co vy, co děláte o prodlouženém víkendu? Jste v práci nebo máte volno? A už u vás taky konečně zapršelo 605 222 007 anebo hlasová zpráva přes naši mobilní aplikaci.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

0: nevíte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Party na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvykat i harantí, bo veškerý chlast se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: vás za chvíli Miraj s písničkou Lítej. Hrdinové všedního dne, hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale taky učitelé, pekaři nebo třeba řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička opět tohle pondělí ráno u Impulzových.
1: Falcon uvádí.
2: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi.
1: Novou detektivní komedii pro celou rodinu.
3: Jemňátka už nemlčí.
4: Pustupe, nevidíte, jsem ovčí detektiv.
1: B-tým na stopě. Právě v kinech.
5: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planel.cz.
6: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.

0: tady a s ním i sezóna výletů.
1: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
0: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
1: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
0: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
2: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Radio Impuls, za chvíli klasika pro radost a bude to Karel Gott s písničkou Léta prázdnina. Léta prázdnina nemáme, ale prodloužený víkend, to si myslím, že je taky moc fajn. Připomínám, že dneska velké obchody zavřené, ptáme se vás, co děláte o tom prodlouženém víkendu. Jarda píše z Horní Sloupice, jsme na chalupě, práce dost, ale večer grill, pivko a pohoda. Daniela, obdobná zpráva, my jsme doma už 2 roky, manžel má volno, chodí ještě do práce, jinak máme velkou zahradu, takže se hrabem v hlíně, ale pak se asi půjdem někam podívat a večer bušty. Další mi přišla hlasovka od našeho posluchače.
1: Ahoj, Loni, druhá čtvrtovskou autobus, teď vyzočený, kde pomáhám dokonce, stepná. Dneska jsem v práci, vozím výletníky. Takže půjde 9. do večera.
0: Díky za zprávu, no tak zdravím vejletníky, zdravím do autobusu, ať dobře dojedete. Řidič Standa napsal, do neděle mám výlet z Jižní Moravy kolem Labe z Veltrus až do Dresden. Tak šťastnou cestu, Stando, díky moc, že s námi vysíláte, 605 222 007, to je číslo sem k nám na WhatsApp, můžete se ozývat dál a dál, anebo nahrávat vzkazy přes naši mobilní aplikaci. Teď Karel Gott.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Rádio Impuls, to byla klasika pro radost, další zase za hodinku, za chvíli ale Škorpioni anebo Kristýna a její Stonka. Předtím se podíváme na silnice. Opatrnost je potřeba na D10, ale máme dobrou zprávu, pozor, pozor, a to z D1, to se tak často nestává. Počkejte si na to, minutu a půl.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou.
4: Rádio Impuls.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Opatrnost je potřeba na dálnici D10 z Prahy do Turnova. Na 10. kilometru u Brandýsa nad Labem se v zúžení srazila dvě osobní auta, kolona se ale netvoří. No a dobrá zpráva je to tu. Přišla z tahu Praha-Brno. Kolona na dálnici D1 u Mirošovic se rozjela. 605 222 007 nebo naše mobilní aplikace, můžete se kdykoliv ozvat. A s takovouhle dobrou zprávou z Dendo, já to tady jako pomalu uzavírám. To
5: já
0: jsem
5: si
0: vy.
5: Skoro až říkám, jestli ty si nepředběhla ten svůj vtip, že prostě dobrá zpráva z D1. Mně to zní jako protimluv, oxymoron, zbytečno, pleonasmus, ale ty určitě dobrý vtip máš, viď? Takže
0: já
5: to nebude
0: mám.
5: D1.
0: Počkej, teď to tady ukončím, jo, dám si tady...
5: Dej si tam, co potřebuješ.
0: Tak, já bych bez toho nemohla totiž fungovat, víš, to mám takový zvyky zaběhnutý, nevím, jestli to znáš.
5: Taky... Jo, to mají autisti, to je úplně v pořádku. No.
0: Hele, já mám vtip, mě hrozně baví. Jak má někdo rád vtipy o blondýnkách, tak aha. Já zbožňuji vtipy o policistech, jo.
5: Tak doufám, že tě zastaví jeden z nich, to potom.
0: Já neřídím. Dobře, jdeme na to. Zločin byl spáchán v noci z 5. na 6. října. Informuje policejní mluvčí ostatní policisty. Přičemž jeden mu skočí do řeči a řekne, promiňte, prosím vás, já jsem špatně slyšel, v noci z 5. na kolikátého? Tak čau.

0: Rádio Impuls. Radost ze života.
1: Aj,

0: S vámi je Radio Impuls, bleskový pohled na silnice. Martina hlásí komplikace u Domažlic na silnici 26.
1: Pozor, Domažlice, Folmava, u benzínky ono, nehoda, až to se je tam. Jezděte opatrně, ahoj.
0: Ahoj a moc děkujeme. Na zítřek čekáme oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky, k večeru pak bude oblačnosti ubývat, a to většinou až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 15 až 20 stupňů Celsia, tak mi napište, kolik to ukazuje právě teď vám, třeba v Sušici je 13 stupňů, napsal před chvilkou Jan, tak pište i vy ostatní.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
3: Je to Betáno jackpot.
4: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
5: No to je výborný.
2: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
8: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
9: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
10: Na východě republiky hrozí požáry. Test u letušky vyvrátil nákazu hantavirem. Karlovy Vary znovu draží odtažené vraky. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Výstraha na nebezpečí požárů platí pro celý prodloužený víkend. Skončit má aktuálně o půlnoci na pondělí. Do té doby se týká Jihomoravského, Zlínského a části Olomouckého kraje. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Důvodem nebezpečí je přetrvávající sucho. Neměli bychom proto rozdělávat ohně v přírodě nebo vypalovat trávu. Dále je také nebezpečné používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Naopak dbát bychom měli na úsporné hospodaření s vodou. V případu letušky hospitalizované v Amsterdamu šlo o planý poplach. Žena vykazovala možné příznaky nákazy hantavirem. Test na něj ale měla negativní. Podle tiskových agentur o tom informuje Světová zdravotnická organizace. Nizozemka zaměstnaná u letecké společnosti KLM přišla do kontaktu s infikovanou ženou z výletní lodi, na které nákaza v Atlantickém oceánu vypukla. Nakažená žena z Nizozemska později zemřela. Celkem má nákaza mezi cestujícími výletní lodi 3 oběti. Olympijský festival bude opět v Mostě. Podkrušnohorské město se tak na pár týdnů přemění na americké Los Angeles. I když se olympijské hry v Kalifornii konají až za 2 roky, přípravy jsou podle předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala v plném proudu.
11: Chceme z toho udělat prostě takový jakoby malý Los Angeles v průběhu olympijských her a chtěli bychom motivovat všechny Čechy, aby se tam aspoň na chvilku stavili a zažili Most a la Los Angeles.
10: Jezero Most je první destinací, kde se Český olympijský festival koná opakovaně. Olympiáda v americkém Los Angeles začíná v červenci 2028. Se zahájením soutěží pod 5 kruhy se má otevřít i Mostecký olympijský festival. Karlovy Vary opět draží vraky a odstavená vozidla. Jde o auta, ke kterým se nikdo dlouhodobě nehlásil. Aby nezacláněla v ulicích, město je odtáhlo na záchytné parkoviště.
12: Do pořadí 3. dražby míří 15 kousků. Jsou tam škodovky, Fiaty, ale také Volvo nebo Audi. Vyvolávací cena každého je 500 korun. Pokud se auta neprodají, skončí v likvidaci. Dražba sice všechny náklady města nepokryje, je ale dobrou příležitostí pro úklid záchytného parkoviště a zbavení se nepotřebných věcí. Dušan Valenta, Radio Impuls.
10: Internetová služba Cloudflare zruší pětinu pracovních míst, to znamená asi 1100 pozic. Společnost přizpůsobuje své fungování rychlému rozšiřování nástrojů umělé inteligence. Cloudflare současně oznámil, že jeho tržby v prvním čtvrtletí vzrostly o třetinu. Oznámení přichází v době, kdy mezi investory a ekonomy sílí obavy, že automatizace řízená AI může narušit fungování některých odvětví a urychlit zánik pracovních míst tam, kde je vysoká míra nahraditelnosti.
0: Krásné odpoledne přeje Zdeněk Sekanina. Možná, že vy si na státní svátek otevřete okno a pivo my budeme ve vysílání otevírat za 10 minut prameny. Tak si to užijte a za muziku třeba teď Lucie Vondráčková, Láska umí víc.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Na Radio Impulse žijeme českou muzikou, teď nabízím bleskový pohled na silnice. Nehoda totiž komplikuje provoz mezi Folmavou a Domažlicemi na silnici 26 u čerpací stanice ONO u Trhanova. Buďte prosím opatrní. No a sliboval jsem otevírání pramenů. Luhačovice se těší na své tradiční a velmi slavnostní otevírání. On je to vlastně i případ těšení se našeho reportéra Jana Čady. Honzíku, dobré odpoledne. Hned se ptám, vezměme mě to tak jako pěkně chronologicky, čím celá ta sláva dnes začíná?
1: Dobré odpoledne přeji, no vlastně už začala před čtvrt hodinkou komentovanou prohlídkou Luhačovické pražské čtvrti. Následně potom, tuším ve 4 odpoledne, bude vernisáž výstavy, když umění mluví, ale slavnostně zde do. Pak zahájí festival dnes večer, jeden moc zajímavý koncert, kde bude v hlavní roli legenda olympiku Petr Janda, ale po jeho pravé ruce klávesista téhle báječné kapely Pavel Březina, a ti zahájí festival akustickým koncertem a má to být zážitek, který nám celý ten festival prostě rozsvítí do báječna.
0: No už teď to voní kvalitou, sobota už asi bude ve městě pěkně našlapaná. Půjde i o návrat do historie lázní?
1: Určitě, ta sobota bývá taková dokonale historická, říkám bývá, protože slavnostní otevírání pramenů, to je věc zavedena v největších moravských lázních. A tak to bude mimo jiné jedinečný jarmark, když si tak vybavují, a potom už město ovládnou dobové kostýmy krásných lázeňských dam z okrašlovacího spolku Kalma. Dámy si vyjdou na korzo, ale také spolu s dalšími osedlají třeba historické bicykly, hrát bude swing. Pan starosta Marian Ležák potom přijede spolu se zakladatelem lázní, doktorem Veselým, historickým vozem. To už bude v odpoledních hodinách. Připraveny jsou módní přehlídky a mnoho, mnoho a ještě jedno mnoho dalšího.
0: Ať jsem historicky stylový, finis coronat opus, neboli konec korunuje dílo. Vlastní svěcení v neděli, kterých pramenů se to týká?
1: Tak tvoje latina, chlapče, tak ta je tedy dokonalá. Ty jsi opravdu v mnoha směrech prostě člověk renesanční, latinsky renesanční. Těší mě to a proto tě zvu stejně jako všechny ostatní tedy na neděli. Když to vezmu, tak říkají z těch menších záležitostí, když je rozsahem velkých, tak to bude třeba ukázka dravců, secesní fotoateliér, bude tu karikaturista už od soboty, tak je zajímavé možnost si udělat lázeňskou podobu. No, lazebnický kabinet historický, přehlídka historických vozidel ve velkém, ale hlavně samozřejmě na to nesmíme zapomenout vlastní otevírání pramenů a jejich žehnání. Žehnat se bude pramenům svatý Josef, Otovka, doktora Šťastného, novému jubilejnímu, no a samozřejmě Zdendo, jakže se jmenuje královna luhačovických pramenů.
0: No, já bych řekl,
1: ano, správně, Vincentka, řekl jsi to. Řekl jsi tu Vincentku opravdu velmi, ano, správně. Ano. K tomu samozřejmě, myslím, že je to věc opravdu dobrá pro nás, kteří se do jisté míry bavíme, živíme svými hlasivkami. Ale nebudu to samozřejmě dělat reklamu, jinak těch pramenů v Luhačovicích funkčních je tuším 10 v současnosti a ještě jednou platí ode dneška až do neděle. Přijeďte se podívat při nejmenším.
0: Tak já doufám, že nezůstane jenom u Vincentky, budou to určitě nádherné zážitky. Mě napadá Carpe diem, carpe noctem, prostě si to pořádně užij. Honzíku, moc díky. Ano. Naslyšenou.
1: Opravdu ta latina, tedy jednička potržená s hvězdičkou, takže Zdendo, carpe diem.
0: Služebník.
1: Naslyšenou.
0: Ahoj.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Startujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
6: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrkvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepis samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
6: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
6: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli po 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Igor Tymko z No Name.

0: vámi je Radio Impuls. Možná, že přesně tahle písnička opanovala kdysi hitparády, když vám bylo třeba 18. Tak pojďte vzpomínat, pamatujete si, jaké to vůbec bylo? Vraťte se do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy a vy dodnes vzpomínáte. Když nám bylo 18, to je novinka, kterou pro vás máme každý všední den po 15. hodině, tak i v příštím týdnu nezapomeňte poslouchat Radio Impuls a vzpomínat. My totiž budeme vzpomínat s vámi.
1: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
2: Do Cinestar klubu přilétá

0: A nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
1: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal-Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: V Impulzovic krabičce budeme za chvilku vzpomínat Iveta Bartošová a Karel Černoch v tom. Teď se vás ptáme, co děláte na prodloužený víkend, jak si užíváte volna pak, když to volno opravdu máte. Napsali Brňáci, tak to se podepsali a píšou, na státní svátek jsme se vydali do Humpolce zjistit, proč se tam hliník přestěhoval, nechápeme to. Tak třeba teď už je ta situace jiná, Brňáci, třeba už víte, že je tam krásně. Zdravím všechny, my jsme na cestě z Velkých Losin na Moravě do vzdálených Teplic. Takže půl dne na cestách, jedeme na mažoretkovou soutěž, kde bych tímto chtěla pozdravit Rozárku, podepsána Eva. Tak zdravíme Rozárku, děkujeme za příspěvek. My jsme s rodinkou na cestě na prodloužený víkend do Harachova. Těšíme se na relax, pohodu, čistý vzduch a dobré drinky na cestě k Mumlavskému vodopádu Věrča. Tak doufám, že to bude chutnat. No a třeba ještě tady dobrý den, jsem také v práci na čerpací stanici. Krásný den plný klidu přeji všem. Klára z Jižních Čech, no tak třeba to aspoň bude pořádně utíkat. Co děláte vy? Napište nám na WhatsApp 605 222 007 anebo nahrávejte vzkazy do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Radio Impuls jsme si zavzpomínali v Impulzovice krabičce. My se vrhneme na silnici a bude to za půl druhé minuty, mimo jiné na silnici 26.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá. Ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na raní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Na silnici 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli nehodě vázne doprava na tahu Folmova Plzeň na silnici 26 mezi Babylonem a Domažlicemi. Srazila se tady 3 osobní auta. Provoz zpomaluje na spojnici Chomutova a Karlových Varů na silnici 13 v úseku Boč Stráž nad Ohří. Důvodem je zúžení. No a vážná nehoda zaměstnává hasiče na Jižní Moravě mezi Hodonínem a Ratíškovicemi na silnici 432. Prosím, jeďte při pátku 8. května opatrně, no a kdybyste měli co říct k dopravě 007, řekněte to do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, my vás odvysíláme. Můžete nám také volat na 605 222 007. Jezděte s úsměvem i na státní svátek.

0: Rádio Impuls přeje krásné odpoledne. Zdeněk Sekanina, píšete nám, třeba v Maršovicích je Lenka, tedy projíždí a hlásí déšť a 14 stupňů Celsia. V Lanškrouně tam je pro změnu Jiří, také mluví o dešti a 14 stupních. No a když se podíváme na jih Moravy, tak ve Zlíně Marie, oblačná obloha 19 stupňů. Kolik to ukazuje vám? Dejte nám vědět na 605 222 007. No a teď už meteorologové o zítřku. Čekáme oblačno až polojasno, odpoledne výjimečně nějaká ta přehánka, k večeru se ale bude vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 15 až 20 stupňů Celsia.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzoví.
2: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
3: Babiš se ohradil proti kritice Pavla kvůli zpoždění. Fico je na cestě do Moskvy a běloruský tenis zůstává bez vlajky. Je 15 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Premiér se ohradil proti kritice prezidenta. Andrej Babiš odmítá výtku Petra Pavla za to, že na dnešní jednání na Pražském hradě dorazil ráno se čtvrthodinovým zpožděním. Tvrdí, že žádal o posunutí schůzky, ale hrad mu nevyhověl. Babiš prezidentovu kritiku vnímá jako nepatřičnou s odůvodněním, že není jeho podřízeným. Premiér to řekl novinářům po setkání se svým belgickým protějškem Bartem de Weverem. Centrem Prahy dnes prošel recesistický průvod. Akce zahájila 14. ročník studentského Majálesu. Zúčastnilo se jí zhruba 100 mladých lidí v kostýmech. Převlečení byly například za pralidi nebo bandity. Jednodenní studentský festival vyvrcholí během odpoledne v kampusu Hybernská. Nabídne studentské kapely, divadla nebo autorská čtení a debaty. Na programu je i volba krále nebo královny studentského Majálesu. Část programu přitom proběhne v angličtině. Celá akce je volně přístupná. Čech plánuje unikátně ukázat rozdíl mezi válkou a mírem. Patrik Venclík z Liberce se na podzim chystá běžet z Prahy do Kyjeva. 52-letého tenisového trenéra čeká skoro 1600 kilometrů přes Česko, Polsko a Ukrajinu. Venclík agentuře ČTK vysvětlil, že chce nenásilnou formou pomoci lidem zasaženým válečným konfliktem.
4: Protože jsem šílenec z doběhu, tak mě napadl běh prostě z Prahy do Kyjeva s tím, že vlastně bych dokumentoval vlastně celou cestu a život lidí na území, kde je mír, to znamená Česká republika, Polsko. A pak přeběhnutí na Ukrajinu a vlastně život lidí ve válečném konfliktu.
3: Trasu má Venclík rozdělenou na 24 etap. Každá by měla mít v průměru 80 kilometrů. Průběh cesty bude dokumentovat na instagramovém účtu. Slovenský premiér Robert Fico právě teď letí do Moskvy. Přistát by tam měl zhruba za hodinu a půl. Na místě uctí oběti druhé světové války položením věnce u hrobu neznámého vojáka. Oficiální oslav a vojenské přehlídky se nezúčastní. S Vladimírem Putinem se ale potká u jednacího stolu.
5: Z bezpečnostných dôvodov sa nezverejnila trasa vládneho špeciálu, ale zrejme preletu vyhoveli severské krajiny a nie Polsko. Fico absolvuje iba krátku návštevu Moskvy. Na Slovensko sa vráti v sobotu hneď po skončení bilaterálneho rokovania s Putinom. Svoju cestu obhajuje tým, že si ukončenie druhej svetovej vojny uctieva na viacerých miestach. Vo štvrtok navštívil koncentračný tábor v Dachau a zúčastní sa aj spomienky v Normandii. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
3: Mezinárodní tenisová federace ponechá v platnosti sankce proti hráčům Běloruska, a to přesto, že Mezinárodní olympijský výbor ve čtvrtek sportovním svazům doporučil jejich zrušení. Běloruský tenisový svaz tak zůstane podle dnešního vyjádření federace stejně jako ruský i nadále suspendovaný. To v praxi znamená, že hráči a hráčky obou zemí budou i nadále na turnajích bez vlajky a označení země. Zprávy jsou u konce a slovo si opět bere Zdeněk Sekanina.
0: Krásné odpoledne všem. Nespavost a jiné poruchy spánku. Jestli tímhle trpíte, tak poslouchejte za 10 minut, protože se tomuto tématu pověnujeme. Jinak mi pište, co děláte o prodlouženém víkendu. No a muzika No Name.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls bleskově na silnice. Eva totiž hlásí potíže na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem. Tak Evo, co se tam stalo a kde konkrétně?
1: Na 22. kilometru je dopravní nehoda, teďko tam zasahují hasiči a sanitka, takže to asi bude nadlouho, už se začínají tvořit kolony, tak pokud můžete, tak se tomu vyhněte. Mějte se hezky, ahoj.
0: Ahoj a moc díky, přesně takhle má vypadat pomoc ostatním motoristům. Teď už slíbené téma, vědci z Univerzity Palackého v Olomouci zahájili výzkum nespavosti. Jeho účelem je rychlé rozpoznání spánkových poruch, protože nekvalitní spánek se stal významným zdravotním, ale také společenským problémem. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, odborníci teď hledají dobrovolníky, kteří spánkovými obtížemi trpí, ale i lidi, kteří vlastně spí dobře.
2: Digitalizace, změny životního režimu, změna životního stylu. To jsou tři důležité aspekty, které mají na naši nespavost zásadní vliv. Lékaře ale člověk většinou vyhledá až ve chvíli, kdy se z probdělých nocí stává zlý sen a mizí radost ze života. Vědci proto chtějí vytvořit krátkou vědecky ověřenou metodu, aby nespavost mohl rychle rozpoznat třeba i praktický lékař a zachytit potíže v jejich začátku. Účast veřejnosti na projektu je přitom klíčová. Umožní zpřesnit diagnostiku v maximální možné míře a přispěje k prevenci. Zapojit se mohou dospělí lidé prostřednictvím krátkého online dotazníku. Výzkumníci hledají i zdravé jedince. Ti vytvoří takzvanou kontrolní skupinu. Od výzkumu si odborníci slibují i větší osvětu a připomínají, kvalitní spánek je pro celkové zdraví naprosto zásadní. Eva Panošová, Radio Impuls Olomouc.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
5: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli uzná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho!
6: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky a žranica může začít.
6: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení.
1: Vy nám řeknete, kde nejsou, kteří nejsou a proč nejsou.
2: Jako ten stomatolog, kterého by lidé chtěli, to znamená, který je levný, šikovný, může zítra a je sympatický, ten nebyl nikdy.
0: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu.

0: Jeme sváteční den, je s vámi Radio Impuls. Žijeme českou muzikou Marek Ztracený a jeho originál už za malou chvilku. Originály jsou také vaše odpovědi. My se vás ptáme, co dnes při začátku toho prodlouženého víkendu, pakliže máte volno, děláte. Napsal třeba posluchač Béďa, píše, měli jsme namířeno do Zoo Praha, ale děti chtějí vidět vola. Tak jsme změnili plán a čekáme na Sadové v Průhonicích, třeba vyleze a děti ho uvidí. Krásný den všem. No, jenom aby neměl třeba zpoždění. Mimochodem, krásně hrajete, to už píše Jana, my sváteční den trávíme v autě, pokračuje, jedeme napříč republikou, Karlovy Vary, Havířov, na mistrovství světa České republiky ve stolním tenise. Cesta bez nehod a relativně se dá jet i v klidu, je vidět, že není pracovní den, moc díky Jani a držím palce, ať to v Pinchesu dopadne dobře, můj oblíbený sport. Zdravím všechny pracující, jsem také v práci, dělám instruktorku v autoškole, přeji klidný den, Šárka z Jičína. Tak doufám, že dnes bude málo rozděšených studentů. No a třeba ještě tady, že dobrý den, dnes na sváteční den si domů vezeme štěňátko boxera Maggie, napsala Dana, která píše krásný sváteční den a přeje tedy všem, ať si užíváte volno. No tak jak to máte, vypište nám na WhatsApp 605 222 007 anebo nahrávejte vzkazy do žluté aplikace Rádia Impuls. Vysílejte s námi.
1: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého kapu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
2: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
3: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od konceptu?
4: Protože koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
3: Všechno najednou?
5: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
6: Novinky koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
8: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí.

0: tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

Jaké to cítíte, Féteru, jak impulzovic krabička byla celá levandulová. No tak my z levandule rovnou za asfaltem, protože za půl druhé minuty nás čekají dopravní informace. Podíváme se mimo jiné na tah z Prahy do Ústí nad Labem, ale také na Třebíčsko.

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Zdravíme na silnice, máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na tahu z Prahy do Ústí nad Labem na 22. kilometru havarovalo osobní auto. Kolona se táhne od sjezdu na 18. kilometru D8 směrem na Ústí. Na příjezdu do Moravského Krumlova směrem od Ivančic po silnici 413 právě teď zasahují záchranáři. Osobní auto tady srazilo cyklistu. Další bouračku sledujeme na Třebíčsku, na silnici 152 za Jaroměřicemi nad Rokytnou směrem na Moravské Budějovice. Tam havaroval motorkář. Prosím vás, buďte opatrní, jezděte podle předpisů, samozřejmě také s úsměvem, protože je to lepší. No a kdyby vám dnes něco hatilo náladu na vaší trase, tak se podělte s ostatními motoristy a namluvte to do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: vámi je Radio Impuls, krásné sváteční odpoledne přeje Zdeněk Sekanina, přidává se také Miloš z Horažďovic, který naměřil 16 stupňů, Michal v Hustopečích 22, v Rumunsku v Bucuře nebo Bukuře 25, to píše Milan, a zataženo až 6 stupňů, to hlásí Růžena z Opočna. Kolik to ukazuje vám, dejte nám vědět na 605 222 007. Teď už zítřek oblačný až polojasný, odpoledne s přeháňkou, k večeru ubývání oblačnosti a teploty 15 až 20, na jihu i 23 stupňů Celsia.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal-Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
5: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
6: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
7: Pavel s Babišem zatím marně hledají schodu. Aktivita Klišťat v příštích dnech poroste a hokejový útočník Hlava se vrací do Kladna. Je 16 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Prezident s premiérem mají ohledně účasti na summitu NATO stále odlišný názor. Dnešní jednání dohodu nepřineslo. Podle hlavy státu Petra Pavla ministerský předseda Andrej Babiš stále trvá na tom, že prezident nemá naši zemi zastupovat při summitech NATO. Hlavním důvodem má být názorový nesoulad mezi prezidentem a vládou. Prezident Pavel to ale vidí jinak.
8: Jestli jsem vládu kritizoval za přístup plnění závazků, nedostatečnou výši výdajů na obranu, tak ta situace se v posledních týdnech změnila, protože i vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně. Dnes už je pro ní prioritou. Navíc samozřejmě platí to, že prezident, pokud z ústavy zastupuje zemi navenek, tak se vždycky řídí vládou schváleným mandátem.
7: Petr Pavel proto dál trvá na účasti na červencovém summitu v Ankaře, především na neoficiální večeři hlav států. Oficiální část přenechá vládním představitelům, což považuje za svůj ústupek. Premiér Andrej Babiš pak novinářům v reakci na schůzku řekl, že definitivní rozhodnutí, zda prezident na summit pojede či nikoliv, ještě nepadlo.
9: Vláda bude rozhodovat o oficiální delegaci České republiky na summitě NATO v červnu. Takže mě mrzí, že tady se udržuje nějaký že konflikt.
7: Babiš ale zároveň řekl, že je dál přesvědčený, že výdaje na obranu by měl na summitu NATO obhajovat kabinet. Kompetenční žalobu Pavel zváží jen v krajním případě. Klíšťata se chystají do akce. V příštích dnech jejich aktivita poroste. Nejvíc jim totiž vyhovuje vlhké a teplé počasí. Lékaři letos do konce dubna zachytili přes 1800 případů lymské boreliozy a také 10 nemocných s klíšťovou encefalitidou, která má až u čtvrtiny lidí dlouhodobé následky. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Česko přitom patří k zemím, kde se nemocemi od klíšťat nakazí každoročně velké množství lidí. Častější počet případů už je jen v Baltí. Areál Klínovec dnes zahájil letní sezónu na svém trail parku. Na desítky kilometrů tras pro pěší i cyklisty vozí návštěvníky lanovka z Jáchymova. Do prázdnin bude v provozu o prodloužených víkendech. Od začátku prázdnin do konce září se pak počítá s každodenním provozem. Největší lyžařský a rekreační areál na západě Čech má za sebou rekordní zimní sezónu. Klínovec i díky příznivým sněhovým podmínkám v zimě fungoval 136 dní v plném provozu. Lev XIV. Má za sebou rok ve funkci papeže. Hlava katolické církve se při svém dnešním výročí zvolení modlila v italských Pompejích za světový mír. Papež do města zavítal na jednodenní návštěvu u příležitosti svátku Panny Marie Růžencové, který se tam dnes slaví. Informovali o tom zahraniční agentury. Návštěva Pompejí odstartovala sérii jednodenních návštěv, které Lev XIV. Podnikne v příštích několika týdnech po celé Itálii. Hokejista Nikolas Hlava se po 4 letech vrací do Kladna. 31-letý útočník, který strávil uplynulé 4 sezóny v Litvínově, se stal už 4. posilou rytířů. Kladenský klub jeho příchod oznámil na svém webu. V uplynulém ročníku nazbíral Hlava v základní části extraligy 10 gólů a 7 asistencí. V baráži proti Hlavě pomohl Litvínovu udržet se v nejvyšší soutěži brankou a přihrávkou. Ze zpráv je to všechno a za mikrofon Impulzu se vrací Zdeněk Sekanina.
0: A v hlavní roli za 10 minut opět dlouhověkost. Měli jsme tady přednedávnem stoletého Hurvínka, potom Jiřinu Bohdalovou. Tak víte, kdo slaví 100 let? Počkejte si, za 10 minut poradím. Teď už mandraže.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: S vámi je sváteční impuls, je pátek 8. května a právě dnes světoznámý britský dokumentarista a přírodovědec David Attenborough slaví sté narozeniny. Je spjatý s popularizací přírodních krás celého světa.
1: I am David Attenborough and I've had the most extraordinary life.
2: Sir David Attenborough přinesl zázraky přírody ze všech koutů planety na televizní obrazovky a do našich obýváků. Jeho nezaměnitelný hlas provází desítky dokumentů o životě na planetě Zemi. Attenborough zároveň podporuje ochranu přírody a upozorňuje na změnu klimatu. Zvlášť v posledních letech varuje před destruktivní rolí člověka v tomto procesu, třeba v dokumentech na platformě Netflix.
1: The living world is a unique and spectacular marvel.
2: Jeho nejznámějším dílem je ale 9 sérií o různorodosti života na Zemi, které vytvořil ve spolupráci s veřejnoprávní BBC. Se svojí ženou má 2 děti. Davidu Attenboroughovi je právě dnes 100 let. Za Radio Impuls mu krásné narozeniny přeje Martina Kroa.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

0: víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvíkat i haranti, bo veškerý chlas se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení. Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Jedeme s vámi a nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda uzavřela trasu Česká Lípa Praha na silnici 9 mezi Mělníkem a Kly. Osobní auto tady srazilo motorkáře. Další uzavírku kvůli vážné havárce sledujeme na příjezdu do Moravského Krumlova od Ivančic po silnici 413. I tady narazil osobák do motorkáře. Oproti tomu dobrá zpráva přichází z tahu Praha Ústí nad Labem. Kolona po nehodě na 22. kilometru D8 se už rozjíždí, tak třikrát sláva. Pojďte klidně chválit a nebo i nadávat do naší žluté mobilní aplikace. Ptáme se na problematiku vaší dnešní trasy takhle při pátku 8. května, takže klidně namluvte, my odvysíláme, nebo nám zavolejte na 605 222 007. Jezděte s úsměvem, je to lepší.

0: vámi je Radio Impulse, za chvilku Aerosmith, potom Lenka Filipová s dcerou Leny, no a teď v hlavní roli vy, posluchači, a třeba vaši kolegové. Jestli máte ty nejlepší kolegy na celém světě, no tak o tom dejte vědět a hlavně se jim odvděčte, třeba tím, že jim můžete věnovat 7 pecek bez reklam. Stačí se podívat a přihlásit na stránkách našeho rádia, tedy www.impuls.cz, a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Už v pondělí v 9 můžete hrát pro vás a hlavně vaše milionové kolegy jenom na Radio Impuls.
1: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
2: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
5: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Zatímco do Impulzovic krabičky se pomalu blíží Jiří Korn zpívat jako déšť, do studia Rádia Impuls přiběhl Šimon Kalousek.
1: Dřív než ostatní.
2: Hezké odpoledne. Letecký provoz v Praze dnes narušil dron v bezletové zóně ruzyňského letiště. Policie jednoho člověka zadržela.
0: Tak to vidíte, co se všechno děje při svátečním dnu. My se vás ptáme, jestli máte volno, jak ho trávíte, anebo jestli jste v práci. Napsala třeba Áňa, že dcera je na hlídání u babičky a jak pokračuje, my makáme na zahradě a posloucháme Impuls. Tak doufám, že není velká zima. Teď jedeme z Černé Hory přes Bosnu a Hercegovinu. Posloucháme Impuls, moc díky, to napsal Michal. Dana píše, že odpočívtává a skládá pucle, poprchává, zítra jdeme na výlet, je tady 16 stupňů, moc díky. Byli jsme s kolegyněmi na ziplinu Klíny a teď jsme plni adrenalinu a energie, zítra tiské stěny, těšíme se a přejeme všem hezké volno. No a ještě třeba Paula, my jsme dnes na soutěži tanečně, já to asi budu rovnou zkoušet překládat, na velké ceně hejtmana Jihočeského kraje, vstávali jsme brzo ráno už o 5. hodině, mladší syn se vytancoval 3. místo a starší 5. a právě teď jedeme směr Praha, kde bude odměna. Zítra si dospíme. Tak moc díky, že nám píšete, pokračujte v tom, jak trávíte prodloužený víkend, který právě dnes startuje. Psát můžete na WhatsApp 605 222 007 anebo nahrávat zprávy do žluté mobilní aplikace našeho rádia.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

0: Na rádiu Impuls za malou chvilku doprava 007 podíváme se na trasu Praha Česká Lípa. Zajímat nás bude ale i Praha samotná.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme s vámi a nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na trase Praha, Česká Lípa. Tam čekejte komplikace na silnici 9 v úseku Kly Mělník. Hasiči tam odstraňují následky nehody a doprava vázne v obou směrech. Na další nehodu si dejte pozor na příjezdu do Mladé Boleslavy od České Lípy na silnici 38, konkrétně u kruhového objezdu u Debře. Tam se srazila dvě auta. No a provoz sílí také v Praze ve Vilznově ulici směrem do centra. Ať už jedete odkudkoliv, kamkoliv, prosím, buďte opatrní a kdyby vám něco zhatilo dnešní radost na vaší trase, tak si postěžujte do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls a nebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu a jezděte s úsměvem.

0: Rádio Impuls, opět teď v hlavní roli členové Meteo týmu. Nejenom, že nám píšete na WhatsApp, ale také nám nahráváte zprávy do žluté apky. Jana volá z Plzně.
1: Zdravím všechny impulzáky, užívejte prodloužený víkend. Vám, pane Sekanina, děkuji za příjemné vysílání. V Plzni 20 stupňů, modrá obloha s mráčkama a pofukuje mírný větřík. Mějte se všichni fajn. Zdraví Jana.
0: Moc díky, Janě, za pozdrav z Plzně. Nakonec Plzeň mám rád, jak to s velkým, tak s tím malým P. Jak to vypadá s počasím na zítřek? Oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky, k večeru bude oblačnost ubývat a nejvyšší denní teploty 15 až 20, na jihu území i 23 stupňů Celsia.
2: Víkend s rádiem Impuls.
3: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky. V neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi. V pátek, v sobotu i v neděli.
2: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
4: Falcon uvádí.
5: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi.
4: Novou detektivní komedii pro celou rodinu.
6: Jarňátka už nemlčí?
7: Ustupem, nevidíte, jsem ovčí detektiv.
4: B-tým na stopě, právě v kinech.
8: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
9: Letecký provoz v Praze narušil dron, spor prezidenta a vlády o summit NATO dál pokračuje a fotbalisté Slávie mohou už zítra oslavit titul. Je 17 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: A začneme aktuální zprávou. Letecký provoz v Praze dnes narušil neoprávněný provoz dronů v bezletové zóně ruzyňského letiště Václava Havla. Jedno letadlo kvůli tomu museli odklonit do Vídně, několik dalších pak nabralo zpoždění. Policie v souvislosti s incidentem zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Podle informací na síti X celý případ dál prověřuje. Spor mezi Hradem a vládou stále trvá. Neshody ohledně složení české delegace na letním summitu Severoatlantické aliance pokračují i po dnešní schůzce prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše. Hlava státu trvá na své účasti. Babiš se naopak domnívá, že by Pavel neměl být součástí delegace. O jejím složení rozhodne kabinet až v červnu. Prezident argumentuje ústavou a nevyloučil, že by zvážil kompetenční žalobu, zatím je ale nechystá. Konflikt mezi Hradem a vládou se dnes navíc ještě vyostřil poté, co premiér na ranní schůzku s prezidentem dorazil se zpožděním. Návštěvníci Anifilmu v Liberci sledovali vznik unikátního prostorového grafity. Výtvarník Jiří Hořavka tentokrát nepracoval na zdi, ale barvy stříkal na 4 průsvitné folie. Výsledné dílo díky tomu dostalo 3. rozměr, hloubku a vzdušnost. Grafity bude až do neděle lákat na letní festival skla a bižuterie. Výtvarník Jiří Hořavka, který trochu bojoval s větrem, svoji práci označil částečně jako experiment.
10: Ještě to tady vlastně nikdo nedělal. Ty 4 plátna jako za sebou tvořit prostorový efekt, což na zeď vlastně se jako nedá. Jsou to odstíny červený a modrý, protože vlastně druhá část díla bude fungovat večer, tím, že se to nasvítí z jedné strany červenou a z druhé strany modrou.
9: Program 25. ročníku Mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm pokračuje až do neděle. Na 14 místech po celém Liberci jsou připravené nejen desítky soutěžních i nesoutěžních snímků, ale také výstavy, besedy a nejrůznější tvůrčí dílny pro děti i dospělé. Turisté si ve volných dnech ve zlínských restauracích připlatí. Oběd pod 200 už je malým zázrakem, ale i tady platí, kdo hledá, najde.
11: Ve Zlíně se chodí mimo jiné na prohlídku baťovského mrakodrapu a jenom kousek odtamtud polévka, hlavní jídlo i nápoj přesně za 200. Průměrně se ovšem ve volných dnech v krajském městě od pátku do neděle dá najíst a napít zhruba o 50 korun dráže. Gurmáni a majitele naditých peněženek klidně za 300 i více. V turisticky velmi oblíbené zoologické zahradě vyjde smažený sýr z hranolky na 200. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
9: Fotbalisté Slávie mohou už zítra obhájit ligový titul. Červenobílí přivítají v druhém z pěti kol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu a v případě výhry by jí v čele tabulky odskočili na už nedostižných 11 bodů. Letenští každopádně nechtějí v Edenu přihlížet oslavám, statistika ale mluví proti nim. Svého pražského rivala totiž porazili v jediném z posledních 8 vzájemných ligových zápasů. Ve stínu derby se přitom o víkendu odehraje dalších 7 duelů, včetně důležitého záchranářského souboje mezi Duklou a Slováckem. Zprávy jsou u konce a dál už je s vámi na Impulzu opět Zdeněk Sekanina.
0: Který vám přeje krásné odpoledne, všem to 4 minuty po 17. hodině, protože nám startuje prodloužený víkend, tak se vás ptáme, co děláte, jste v práci a nebo máte volno. Pište mi teď už Petr Muk.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Na Radio Impuls žijeme českou muzikou, budeme v tom pokračovat třeba kapelou Vanastovy věci a jejich kouzlem už za chvilku. Já vnímám vždycky jako kouzlo, když vás oslovíme a vy reagujete, vysíláte s námi. My se vás ptáme, co děláte o prodlouženém víkendu, jak si ho užíváte. Napsal Áďa, že je o prodlouženém víkendu už od včerejška na zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázní, kde je připraven široký program až do nedělního odpoledne. Moc díky, Ádo, zdravíme, pořádně si to užij. Napsal také Ladislav, že prodloužený víkend tráví na zahradě, zítra opékání bustu a také zajede na výkonnostní fotbal. Ke dní matek posílá přání tam nahoru. Moc díky za tento příspěvek. Také nám píše Žabka a Havran, že se vrací ze Španělska do Čech. Momentálně jsou ve Francii, počasí je krásné, slunečné, 23 stupňů a oni si užívají volnějšího provozu na silnicích. No a kromě toho, že nám píšete na WhatsApp 605 222 007, také nám nahráváte vzkazy.
1: Krásný sváteční pátek z Krnova, kde máme 12 stupňů, je zamračeno, vypadá to, že každou chvíli sprchne, takže neriskuju nějaké zmoknutí, jsem doma, poslouchám vás, krásný písničky a milá slova od všech moderátorů dnešního dne a věnuju se té své největší vášni a to je cukrařina. Takže dneska mám plněné maliny. Myslím, že se povedli. Ahoj, Šárka.
0: Myslím, že to mohu potvrdit, protože Šárka poslala i fotografii. No tak jsem si třikrát musel otírat ústa, protože jsem si zaslintal. My se vás ptáme, co děláte o prodlouženém víkendu vy, jestli pracujete nebo máte volno a jestli už třeba konečně u vás zapršelo nebo je stále sucho, jaké je u vás počasí, kolik vám ukazuje teploměr, to všechno můžete psát na WhatsApp 605 222 007 anebo nahrát do žluté mobilní apky se 4 a
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radio Impuls, za chvilku Lucie Vondráčková, vzkaz v lahvi. Jestli patříte stejně jako já k lidem, kteří si nenechají ujít jediný kvíz, milují otázky, milují soutěže, no tak pro vás mám dobrou zprávu. I Radio Impuls už má svého pana profesora a ten každé všední ráno udělá všechno pro to, aby prověřil zrovinka vaše znalosti. Je přísný, pochopitelně chytrý, pochvalu tu nedá určitě jenom tak, ale i tak ho budete mít rádi. Takže zpátky do lavic každý všední den ráno na rádiu Impuls pan profesor našeho rádia. No tak se mi trošičku posnažte a možná klidně se i na něco podívejte. Já osobně jsem zvědavý na každou otázku, kterou pan profesor našeho rádia položí. Buďte u toho!
1: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
2: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael ve vašem Cinestaru od 22. dubna.

0: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Objevte svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl. Jen 70 km od hranic.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: S vámi Radio Impuls, nejkrásnější déšť. Bouralo se na Trutnovsku, za chvilku tam vyrazíme v dopravě 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každý si slí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Krasavnice 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
4: Ticho? Kde pak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika a pořádně nahlas.
5: Nad hlavou je můj svět, prosím vás, odpustíme.
1: Každý večer od 8 až do rána na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
6: Neposlušné tenisky já mám.
1: Radio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci.
7: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Jedeme s vámi a nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jak jsem říkal, bouralo se na Trutnovsku. My máme na místě řidičku Marušku, tak Maruško, odkud konkrétně se nám hlásíte?
8: Chtěla bych nahlásit dopravní nehodu mezi Úpici a Batňovicema, hned za Úpici za stavebninama v zatáčce u Mostečku. Už tady stojím asi 15-20 minut, auto sice už vytáhli a zatím pořád zavřená silnice. Maruška ze Úpice.
0: Moc děkujeme, zdravíme. A pokračujeme dále, přesouváme se na D6 na 4. kilometru. Si dejte pozor na odstavené auto, je to ve směru Karlovy Vary Praha. No a možná, že i vy se potýkáte s nějakou tou dopravní piškuntálí, tak dejte vědět ostatním motoristům, nahrajte, co vás trápí, do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: Hezké odpoledne z Impulzu přeje Zdeněk Sekanina. Jaké nás zítra čeká počasí podle meteorologů? Oblačné až polojasné odpoledne, výjimečně s nějakou tou přehánkou, ale k večeru bude oblačnosti ubývat a většinou až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 15 až 20 a na jihu ukáže rtuť teploměru i 23 stupňů Celsia. Tak mi napište, kolik to ukazuje právě teď a právě vám.
1: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
3: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
4: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
5: Politici si připomněli výročí konce světové války. Na východě republiky dál hrozí požáry a Lehečka postoupil na turnaji v Římě do třetího kola. Je 18 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Politici i zástupci armády si dnes na pražském Vítkově připomněli výročí konce světové války. Slavnostní nástup zahájila česká hymna. Poté politici na dvoře Národního památníku položili věnce připomínající válečné padlé. Předseda Senátu Miloš Vystrčil následně vyzdvihl, že po skončení druhé světové války si lidstvo uvědomilo, jak nutná je spolupráce a mír.
6: Vznikla Organizace spojených národů, bylo založeno NATO, největší obranný pakt, a byla založena Evropská unie, a to jsou naše pilíře, které dlouhodobě spolehlivě udržovali mír v Evropě. V poslední době se nám to nedaří a možná z jedním důvodu je právě to, že tyto instituce jsou relativizovány.
5: U památníku promluvil i prezident Petr Pavel, který v projevu označil druhou světovou válku za nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva a varovné svědectví. Činnost Česko-německého fondu budoucnosti se prodlouží do roku 2037. Vyplývá to z memoranda, které dnes v Berlíně podepsali ministři zahraničí Česka a Německa Petr Macinka a Johan Vádepůl. Fond vznikl na základě Česko-německé deklarace z roku 1997 a je klíčovým hráčem v česko-německém smiřování a zbližování. O jeho financování se podle memoranda rozhodne později. Macinka do německé metropole dnes přijel na jednodenní návštěvu. Ocenil přitom, že německá strana nabídla jako její termín 8. květen. Výstraha kvůli nebezpečí požáru platí pro celý prodloužený víkend. Skončit má aktuálně o půlnoci na pondělí. Do té doby se týká Jihomoravského, Zlínského a části Olomouckého kraje. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Důvodem nebezpečí je přetrvávající sucho. Lidé by proto neměli rozdělávat ohně v přírodě nebo vypalovat trávu. Nebezpečné je také používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Karlovy Vary opět draží vraky a odstavená vozidla. Jde o auta, ke kterým se nikdo dlouhodobě nehlásil. Aby vraky nezacláněly v ulicích, město je odtáhlo na záchytné parkoviště.
7: Do pořadí třetí dražby míří 15 kousků. Jsou tam škodovky, Fiaty, ale také Volvo nebo Audi. Vyvolávací cena každého je 500 korun. Pokud se auta neprodají, skončí v likvidaci. Dražba sice všechny náklady města nepokryje, je ale dobrou příležitostí pro úklid záchytného parkoviště a zbavení se nepotřebných věcí. Dušan Valenta, Radio Impuls.
5: Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj v Římě do třetího kola. 13. hráč světa porazil na antuce v italské metropoli Němce Jana Lenarda Štrufa 7-6 a 6-3. Lehečka duel vyhrál i díky 7 esům a 22 vítězným míčům. V dalším utkání čeká mladoboleslavského rodáka 23. nasazený Nor Kasper Ruud. V Římě dnes naopak skončila Karolína Muchová. Světová jedenáctka podlehla Rakušance Anastázii Potapovové 3-6 a 2-6. Ze zpráv je to všechno a slovo si opět bere Zdeněk Sekanina.
0: Který opět přeje krásný podvečer a opět se ptám, co děláte při prodlouženém víkendu. Musíte pracovat anebo si užíváte volno? Dejte nám o tom vědět. No a za muziku Miraj, Falco a teď Eva Farna. Všechno nebo nic.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Hokame.
1: S vámi je Radio Impuls, za chvilku Verona nebo Iva Hajnová Lhář, potom také Phil Collins. No a teď už Luhačovice v hlavní roli. Prožívají totiž tradiční otevírání pramenů. Celá sláva začala už dnes ve 2 hodiny odpoledne komentovanou prohlídkou, potom následovala vernisáž. No a večer je na programu koncert, kde zaspívá třeba Petr Janda. Hlavní program pak vypukne zítra, prostudoval ho náš reportér Jan Čada. Tak Honzíku, krásný den, půjde i třeba tentokrát o návrat do historie lázní?
2: Určitě, ta sobota bývá taková dokonale historická, říkám bývá, protože slavnostní otevírání pramenů, to je věc zavedena v největších moravských lázních, a tak to bude mimo jiné jedinečný jarmar, když si tak vybavují, a potom už město ovládnou dobové kostýmy krásných lázeňských dam z okrašlovacího spolku Kalma. Dámy si vyjdou na korzo, ale tak spolu s dalšími osedlají třeba historické bicykly, hrát bude swing, pan starosta Marian Ležák potom přijede spolu se zakladatelem lázní, doktorem Veselým, historickým vozem, to už bude v odpoledních hodinách, připraveny jsou módní přehlídky a mnoho, mnoho a ještě jedno mnoho dalšího.
1: Ať jsem historicky stylový, Finis Coronat Opus, neboli Konec korunuje dílo, vlastní svěcení v neděli, kterých pramenů se to týká?
2: Tak tvoje latina, chlapče, tak ta je tedy dokonalá, ty jsi opravdu v mnoha směrech prostě člověk renesanční. Když to vezmu, tak říkají, z těch menších záležitostí, když je rozsahem velkých, tak to bude třeba ukázka dravců, secesní fotoateliér, bude tu karikaturista, lazebnický kabinet historický, přehlídka historických vozidel ve velkém, ale hlavně vlastně otevírání pramenů a jejich žehnání. Žehnat se bude pramenům svatý Josef, Otovka doktora Šťastného, novému jubilejnímu, no a samozřejmě Zdendo, jakže se jmenuje královna luhačovických pramenů.
1: No, já bych řekl,
2: ano, správně, Vincentka, řekl jsi to Vincentku opravdu velmi ano, správně. Ano. Jinak těch pramenů v Luhačovicích funkčních je tuším 10 v současnosti a ještě jednou platí ode dneška až do neděle. Přijďte se podívat při nejmenším.
1: Tak já doufám, že nezůstane jenom u Vincentky, budou to určitě nádherné zážitky. Mně napadá carpe diem, carpe noctem, prostě si to pořádně užij. Honzíku, ano, moc ano, díky, ano. Naslyšenou.
2: Opravdu ta latina, tedy jednička potržená s hvězdičkou, takže Zdendo, carpe diem.
1: Služebník.
3: Ahoj. Žádný všední den už nebude všední, protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
4: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
6: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepis samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
3: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
6: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
3: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky, miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Noví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Igor Tymko z No Name.

S vámi je Radio Impuls, no a vy můžete být opět u toho, když se budou rozdávat peníze, když je to bude, no hned po tom prodlouženém víkendu,

0: sluší, ten prostě neví. Takže já osobně být vámi bych do toho šel. Bez čeho to nepůjde, bez přihlášení do hry. Registrace zdarma na našem webu impuls.cz a nebo také ve žluté aplikaci. A navíc se můžete hlásit každých 5 minut a výrazně tak zvýšit své šance. Tak já doufám, že to nejenom v pondělí cinkne u vás, ale že tím zatočením to cinkání zmnohonásobíte. Hodně štěstí!
1: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
2: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
2: I teď?
4: Ano.
2: A teď?
4: Jo, včera, dnes i zítra.
3: Prostě pořád.
5: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

Impulzavec Krabička, krásná písnička, zlatá česká klasika, tentokrát s Marií Rotrovou. Nebezpečná situace na D1, i tomu se pověnujeme za chvilku v dopravě 007 za necelé dvě minutky.

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Ve směru z Půříněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Radio Impuls. Doprava 007.
3: Vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Vy nám hlásíte nebezpečnou situaci na D1 stahu Brno-Praha. Tak halo, kde konkrétně si máme dát pozor?
4: 175. kilometr směr na Prahu. Leží v pravým jízdním pruhu 1000-litrová nádrž na vodu. Pánovi to spadlo z vozíku, pan stojí o půl kilometru dále. Tak pozor.
3: Já už jsem se lekl, že tam leží tisícovka, protože to bychom za chvilku na té D1 měli opravdu teda velký problém. Moc díky za tohle varování. S omezeným provozem počítejte na trase Benešov Tábor na silnici 3 v úseku Votice Oldřichovec, a to v obou směrech. No a možná, že jste právě teď někde v uvozovkách zaparkovali. Tak dejte vědět ostatním motoristům, kudy se to dá třeba objet. Zajímají nás kromě kolon třeba také dopravní nehody a nebo policejní hlídky. Hlásit to všechno můžete do mobilní aplikace Rádia Impuls a nebo volat na linku 605 222 007. Šťastnou cestu všem a jezděte s úsměvem.

0: My Radio Impuls, zítřejší počasí podle meteorologů má být oblačno až polojasno odpoledne s přeháňkou k večeru, pak ubývání oblačnosti až do vyjasnění, teploty 15 až 20 na jihu i 23 stupňů Celsia.
1: Víkend s Rádiem Impuls.
2: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky, v neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v pátek, v sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planeo.cz.
4: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Česko si připomnělo výročí konce války. Slovenský premiér Fico dorazil do Moskvy a do Českého Švýcarska se po požáru vracejí turisté. Je 19 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Česká republika si dnes připomněla 81. výročí konce druhé světové války. Hlavní pietní akce proběhla tradičně na pražském Vítkově. Zúčastnili se jí čelní politici i představitelé armády. Prezident Petr Pavel poté na Pražském hradě jmenoval generály. Na Olšanských hřbitovech uctili památku sovětských i československých vojáků desítky příznivců kontroverzního ruského motorkářského klubu Noční vlci. Čekali na ně odpůrci s vlajkami Ukrajiny. Návštěvníkům se dnes u příležitosti státního svátku také otevřeli například prostory sněmovny a senátu. Využili toho tisíce lidí. Robert Fico dnes přiletěl do Moskvy. Slovenský premiér se tam má zúčastnit akcí ke dni vítězství. V podvečer o tom informovala ruská státní agentura TAS. Podle slovenského deníku N se šéf vlády po příletu zúčastnil aktu položení věnců u hrobu neznámého vojína nedaleko Kremlu. Fico se přitom zítra nechystá v Moskvě zúčastnit vojenské přehlídky. Už dříve ale avizoval, že se sejde s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Premiéra na cestě provází místopředseda sněmovny Tibor Gašpar a státní tajemník na ministerstvu zahraničí Marek Eštok. České Švýcarsko se vzpamatovává po nedávném požáru. Pro návštěvníky Národního parku zůstává uzavřená jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. V pravidelných 3hodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou, aby se oheň znovu nerozhořel. Dálniční odpočívky by mohly připomínat smetiště. Naštěstí je pravidelně čistí silničáři. Uklízecí čety mají ve flotile i popelářské vozy.
7: Tohle je místo, kde profesionální řidiči čerpají povinné přestávky. Mluvčí ŘSD Jan Rýdl vysvětluje.
8: Tam, kde se řidiči zastaví, tam zároveň také žijí, vaří, svačí a dělají spoustu dalších činností. V každém případě zůstává po nich nepořádek. Většina těch odpadků není v těch kontejnerech a v těch odpadkových koších, to znamená, lidé z údržby dálnic tady uklízí.
7: Pozoruju pana Jana Březinu z úklidové čety, který vysypává popelnice a kontejnery, ale sbírá také odpad z trávníku nebo ze země.
9: To máte kníčky, lyže, sánky, všechno možný, záchod i taky vyhodí lidi, všechno možný.
7: Jan Rýdl ještě nahlíží do statistik a prozrazuje, co se odváží nejčastěji.
8: Stavební suť, použitý nábytek, křesla, židle, stoly, gauče, kusy kuchyňských linek, televizory, staré počítače.
7: V poslední době lidé u dálnic nechávají i akumulátory, které můžou způsobit požár. Tomáš Kabát, Radio Impuls, dálnice D1.
6: Koupaliště už se připravují na sezónu. Třeba to v Rakovníku prošlo odbahněním. Město začátkem letošního roku nechalo odstranit sediment nejen ze dna koupaliště, ale i z jeho přítoku. Starosta Rakovníka Luděk Štíbr si od úprav za zhruba 5 milionů korun slibuje zlepšení kvality vody.
10: Tam byl problém, že na to místo, kam jsme uráželi to bahno, tak jsme tam museli udělat větší bariéry, aby se to tam vůbec vešlo, protože ta skutečnost byla trošku větší než ten odhad. Jo? Takže toho bahna bylo hodně, ale už je to hotový a snad ta sezóna není nějak ohrožená.
6: Minulý rok v srpnu hygienici na koupališti vyhlásili zákaz koupání kvůli přemnoženým sinicím. Ty můžou přežívat právě v sedimentu. Ze zpráv je to všechno a dál už je s vámi na Impulzu opět Zdeněk Sekanina.
0: Krásný večer všem. Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci se začali zaměřovat a prozkoumávat něco, co možná trápí i vás. Tak za 10 minut se na to podíváme teď už Helena Vondráčková.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Na Impulzu žijeme českou muzikou, v tomto případě československou muzikou, ale česky budeme hrát za chvilku třeba kapelu Argema. Prohrát není žádná hamba. Vědci z Univerzity Palackého v Olomouci zahájili výzkum nespavosti. Jeho účelem je rychlé rozpoznání spánkových poruch. Ono, nekvalitní spánek je totiž významným zdravotním, ale i společenským problémem. No a jak zjistila redaktorka Eva Panošová, odborníci teď hledají nejenom dobrovolníky, kteří spánkovými obtížemi trpí, ale i vlastně lidi, kteří spí dobře.
1: Digitalizace, změny životního režimu, změna životního stylu. To jsou tři důležité aspekty, které mají na naši nespavost zásadní vliv. Lékaře ale člověk většinou vyhledá až ve chvíli, kdy se z probdělých nocí stává zlý sen a mizí radost ze života. Vědci proto chtějí vytvořit krátkou vědecky ověřenou metodu, aby nespavost mohl rychle rozpoznat třeba i praktický lékař a zachytit potíže v jejich začátku. Účast veřejnosti na projektu je přitom klíčová. Umožní zpřesnit diagnostiku v maximální možné míře a přispěje k prevenci. Zapojit se mohou dospělí lidé prostřednictvím krátkého online dotazníku. Výzkumníci hledají i zdravé jedince. Ti vytvoří takzvanou kontrolní skupinu. Od výzkumu si odborníci slibují i větší osvětu a připomínají, kvalitní spánek je pro celkové zdraví naprosto zásadní. Eva Panošová, Rádio Impuls Olomouc.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 770 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.

0: Na rádiu Impuls budete moci obdivovat některého z hrdinů, my jim říkáme hrdinové všedního dne, ať už jde třeba o záchranáře, hasiče, ošetřovatele, ale třeba i pekaře nebo řidiče autobusu, učitele. Zkrátka dobře, to všechno jsou lidé, kteří si zaslouží uznání. No a opět bude vybírat náš zuřivý reportér Aleš Ružička, opět hned v pondělí ráno u Impulzových, tak u toho byste chybět neměli. Třeba budete jedním z hrdinů všedního dne.
1: Falcon uvádí.
2: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi.
1: Novou detektivní komedii pro celou rodinu.
3: Jarňátka už nemlčí.
4: Pustupe, nevidíte, jsem ovčí detektiv.
1: B-tým na stopě. Právě v kinech.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Zlatá česká klasika u nás na rádiu Impuls. My se vydáme na silnici, a to za necelou minutku. Pozor, třeba na silnici 20. Podrobnosti už za chvíli.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Ahoj, ráno koukám do zrcadla, kdo tam je, umeju se, podívám se na sebe, jsem to já, řeknu si měj pěkný den a vám ho taky přeju. Mějte se krásně.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Kilometr 32 směr Praha. Asi tam na osobáku mění kolo, dávejte na ně pozor.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda osobního auta zaměstnává hasiče na průtahu Pískem, tedy na silnici 20 u nákupního centra Kolona, se ale netvoří. Ovšem pomalu to jede na dálnici D2 před hraničním přechodem směrem od Brna na Bratislavu. No a v samotném Brně, konkrétně v Jehlavské ulici, srazil autobus chodce. Na místě pracují záchranáři a policie. Prosím, buďte opatrní, ať jedete odkudkoliv, kamkoliv.

0: Také tam stále slyšíte toho krejčího, no co se dá dělat. V každém případě zítra v sobotu 9. května nás čeká oblačná až polojasná obloha. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, k večeru pak bude ubývat oblačnosti, a to většinou až do vyjasnění, a teploty 15 až 20, na jihu území i 23 stupňů Celsia. Zdeněk Sekanina se pro dnešek s vámi loučí. Krásný večer.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
6: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
7: Zuna bude jednat s Babišem o novém šéfovi armády. Aktivita klíšťat v příštích dnech poroste a Shakira naspívala oficiální píseň pro fotbalový šampionát. Je 20 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Minister obrany bude o novém budoucím šéfovi armády jednat v pondělí s premiérem. Předseda vlády Andrej Babiš poté donese návrh prezidentovi Petru Pavlovi. Minister obrany Jaromír Zuna prozatím neuvedl jména možných náčelníků generálního štábu. Údajně jsou kandidáti 4. Podle Zuny už o nich jak premiér, tak prezident vědí.
8: Pokud o náčelníka generálního štábu, jak pan premiér, tak pan prezident byli seznámeni s návrhy. Tyto návrhy jsou společným výstupem z jednání mezi mnou a náčelníkem generálního štábu. Jsou tam 4 jména. Pan premiér sdělil, že v pondělí o tom budeme jednat společně a následně pan premiér s prezidentem České republiky.
7: Podle ministra se šéfové armády tradičně mění ke 30. červnu. Nový náčelník by tedy mohl být ve funkci od července. Generální štáb od července 2022 vede armádní generál Karel Řehka. Klíšťata se chystají do akce. V příštích dnech jejich aktivita poroste. Nejvíc jim totiž vyhovuje vlhké a teplé počasí. Lékaři letos do konce dubna zachytili přes 1800 případů lymské boreliozy a také 10 nemocných s klíšťovou encefalitidou, která má už u čtvrtiny lidí dlouhodobé následky. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Česko přitom patří k zemím, kde se nemocemi od klíšťat nakazí každoročně velké množství lidí. Častější počet případů už je jen v Pobaltí. Na západě Německa skončily obří manévry. Ve městě Zinzig ve spolkové zemi Porýní Falc došlo dnes ráno k přepadení banky a pachatelé zajali rukojmí. Speciální policejní jednotky pronikly do budovy a nalezla dva nezraněné lidi. Po prohledání objektu nikoho jiného nenašli. Pachatelé z místa činu utekli, píší o tom agentury DPA a AFP. Policie už dříve uvedla, že mezi rukojmími zřejmě nebyli klienti banky. Jedním ze zajatých byl podle ní řidič vozidla, které převáželo peníze. Američany stále více rozděluje politika. Nová data ukazují, že hádky přerůstají v takzvané politické rozchody, které rozbíjejí dlouholetá pouta a dokonce i rodiny. Za názorovou neústupnost tak někdy lidé ve Spojených státech platí dost vysokou osobní cenu.
9: Více než třetina Američanů už kvůli politice definitivně odepsala někoho blízkého. Nejde jen o tiché neschody, dokazují to i čerstvé průzkumy. Nejvíce pálí mosty mladší generace do 30 let. Emotivně ukončují přátelství. Dokonce i rodinné vztahy. U starších ročníků zůstává ochota k diskuzi vyšší. Psychologové varují, že tyto politické neschody jen prohlubují pocit osamělosti. Hádky kvůli politice se tady navíc posledních 2 měsících vyostřují. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
7: Shakira představila oficiální píseň pro fotbalové mistrovství světa. Kolumbijská popová hvězda zveřejnila krátké video ze slavného stadionu Maracaná na svém instagramovém účtu. Celá píseň s názvem Die Die bude k poslechu ve čtvrtek 14. května. Pro Shakiru to přitom není premiéra. Už v roce 2010 byla autorkou oficiálního hitu Waka Waka pro mistrovství světa v Jihoafrické republice. Letošní šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku začne 11. června. Po 20-leté pauze se na něm představí i česká reprezentace. Ze zpráv je to všechno, já přeji krásný večer s Impulzem.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přilehavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.

0: 15. května slaví Tomáš Klus 40. a oslaví je s námi živě na Impulzu. Čeká nás oslava, na kterou se nezapomíná. Písničky, hosté a překvapení. Už v pátek 15. května od 10 do 12. Narozeniny Tomáše Kluse na rádiu Impuls.
1: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého kapu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
0: Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Spor mezi Hradem a vládou stále trvá. Neshody ohledně složení české delegace na letním summitu Severoatlantické aliance pokračují i po dnešní schůzce prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše. Hlava státu trvá na své účasti. Babiš se naopak domnívá, že by Pavel neměl být součástí delegace. O jejím složení rozhodne kabinet až v červnu. Prezident argumentuje ústavou a nevyloučil, že by zvážil kompetenční žalobu, zatím ji ale nechystá. Konflikt mezi Hradem a vládou se dnes navíc ještě vyostřil poté, co premiér na ranní schůzku s prezidentem dorazil se zpožděním. Návštěvníci Anifilmu v Liberci sledovali vznik unikátního prostorového grafity. Výtvarník Jiří Hořavka tentokrát nepracoval na zdi, ale barvy stříkal na 4 průsvitné folie. Výsledné dílo díky tomu dostalo 3. rozměr, hloubku a vzdušnost. Grafity bude až do neděle lákat na letní festival skla a bižuterie. Výtvarník Jiří Hořavka, který trochu bojoval s větrem, svoji práci označil částečně jako experiment.
3: Ještě to tady vlastně nikdo nedělal. Ty 4 plátna jako za sebou byl tvořit prostorový efekt, což na zeď vlastně se jako nedá. Jsou to odstíny červený a modrý, protože vlastně druhá část díla bude fungovat večer, tím, že se to nasvítí z jedné strany červenou a z druhé strany modrou.
2: Program 25. ročníku Mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm pokračuje až do neděle. Na 14 místech po celém Liberci jsou připravené nejen desítky soutěžních i nesoutěžních snímků, ale také výstavy, besedy a nejrůznější tvůrčí dílny pro děti i dospělé. Odpadové taxi bude na Karlovarsku pokračovat. Službu mohou využít domácnosti na zavolání. I letos bude zdarma.
4: Odváží se například starý nábytek, koberce, lino, elektrospotřebiče nebo sklo. Odpadový taxík vám ale nevezme stavební suť, pneumatiky nebo bioodpad. Vary totiž takhle pomáhají jen s věcmi, které sloužily v domácnostech. Služba se předem objednává a pro místní je jednou ročně zdarma. Kdo potřebuje odpadový taxík opakovaně, musí počítat s poplatkem od 165 korun. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Lev 14. má za sebou rok ve funkci papeže. Hlava katolické církve se při svém dnešním výročí zvolení modlila v italských Pompejích za světový mír. Papež do města zavítal u příležitosti svátku Panny Marie Růžencové, který se tam dnes slaví. Informovali o tom zahraniční agentury. Návštěva Pompejí odstartovala sérii jednodenních návštěv, které Lev 14. podnikne v příštích několika týdnech po celé Itálii. Hokejista Nikolas Hlava se vrací do Kladna. 31-letý útočník, který strávil uplynulé 4 sezóny v Litvínově, se stal už 4. posilou Rytířů. Kladenský klub jeho příchod oznámil na svém webu. V uplynulém ročníku nasbíral Hlava v základní části extraligy 10 gólů a 7 asistencí. V baráži proti Jihlavě pomohl Litvínovu udržet se v nejvyšší soutěži brankou a přihrávkou. Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky a to hlavně na horách, nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdí.

Jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukry v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklách.

0: Víkend s rádiem Impuls.
1: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky, v neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi. V pátek, v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Donald Trump dnes oznámil třídenní příměří ve válce Ruska proti Ukrajině. Podle vyjádření amerického prezidenta na sociální síti Truth Social má trvat od 9. do 11. května. Součástí klidu zbraní bude také výměna tisícovky zajatců na každé straně. Trump věří, že to je začátek konce této války, kterou Moskva zahájila v únoru 2022. Dohodu na třídenním příměří už potvrdil ukrajinský prezident Zelensky a podle agentury TASS i Rusko. Premiér se ohradil proti kritice prezidenta. Andrej Babiš odmítá výtku Petra Pavla za to, že na dnešní jednání na Pražském hradě dorazil ráno se čtvrthodinovým zpožděním. Tvrdí, že žádal o posunutí schůzky, ale hrad mu nevyhověl. Babiš prezidentovu kritiku vnímá jako nepatřičnou s odůvodněním, že není jeho podřízeným. Premiér to řekl novinářům po setkání se svým belgickým protějškem Bartem de Weverem. Kancelář prezidenta na síti X uvedla, že posunutí času schůzky nebylo možné kvůli dopolední pietě na pražském Vítkově. Projekt Quiff Talents podporuje nové tvůrce a tvůrkyně. Pomáhá umělcům vytvořit kvalitní projekt a zajistit finanční podporu. Hlásit se mohou čeští a slovenští zájemci bez věkového omezení s libovolným námětem. Vedoucí programu Quiff Talents Radka Vajzerová Impulzu prozradila, co při výběrovém řízení nejvíc zaujme.
3: Projekty, které jsou nějakým způsobem jiný, než je ta většina, mají ambice překračovat hranice České republiky. Posuzujeme i v kontextu toho, co známe ze zahraničí. Jsou víc dohloubky promyšlené a přitom inovativní.
2: Cílem je pomocí Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a přizvaných expertů vytvořit kvalitní projekt během jednoho roku. Účastníci jsou po absolvovaných workshopech připraveni na další vývoj díla. S hotovým scénářem mají šanci vstupovat do produkcí, prezentovat se na produkčních fórech a získat finanční podporu na realizaci. Areál Klínovec dnes zahájil letní sezónu na svém trail parku. Na desítky kilometrů tras pro pěší i cyklisty vozí návštěvníky lanovka z Jáchymova. Do prázdnin bude v provozu o prodloužených víkendech. Od začátku prázdnin do konce září se pak počítá s každodenním provozem. Největší lyžařský a rekreační areál na západě Čech má za sebou rekordní zimní sezónu. Klínovec i díky příznivým sněhovým podmínkám v zimě fungoval 136 dní v plném provozu. Světoznámý britský dokumentarista a přírodovědec David Attenborough dnes slaví sté narozeniny. Je spjatý s popularizací přírodních krás celého světa.
4: I am David Attenborough and I've had the most extraordinary life.
5: Sir David Attenborough přinesl zázraky přírody ze všech koutů planety na televizní obrazovky a do našich obýváků. Jeho nezaměnitelný hlas provází desítky dokumentů o životě na planetě Zemi. Attenborough zároveň podporuje ochranu přírody a upozorňuje na změnu klimatu. Zvlášť v posledních letech varuje před destruktivní rolí člověka v tomto procesu, třeba v dokumentech na platformě Netflix.
4: The living world is a unique and spectacular marvel.
5: Jeho nejznámějším dílem je ale 9 sérií o různorodosti života na Zemi, které vytvořil ve spolupráci s veřejnoprávní BBC. Se svojí ženou má 2 děti. Davidu Attenboroughovi je právě dnes 100 let. Za Rádio Impuls mu krásné narozeniny přeje Martina Kroa.
2: A doplním ještě počasí. Zítra bude oblačno až polojasno. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedoví. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Odvezte mě, prosím, domů, je to odtud necelých 5 mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

plácivý, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Až do rána česky a slovensky.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Ministr obrany bude o novém budoucím šéfovi armády jednat v pondělí s premiérem. Předseda vlády Andrej Babiš poté donese návrh prezidentovi Petru Pavlovi. Ministr obrany Jaromír Zuna prozatím neuvedl jména možných náčelníků generálního štábu. Údajně jsou kandidáti čtyři. Podle Zuny už o nich jak premiér, tak prezident vědí.
2: Pokud o náčelníka generálního štábu, jak pan premiér, tak pan prezident byli seznámeni s návrhy. Tyto návrhy jsou společným výstupem z jednání mezi mnou a náčelníkem generálního štábu. Jsou tam čtyři jména. Pan premiér sdělil, že v pondělí o tom budeme jednat společně a následně pan premiér s prezidentem České republiky.
1: Podle ministra se šéfové armády tradičně mění ke 30. červnu. Nový náčelník generálního štábu by tedy mohl být ve funkci od července. Generální štáb od července 2022 vede armádní generál Karel Řehka. Činnost Česko-německého fondu budoucnosti se prodlouží do roku 2037. Vyplývá to z memoranda, které v pátek v Berlíně podepsali ministři zahraničí Česka a Německa Petr Macinka a Johan Vádepůl. Fond vznikl na základě Česko-německé deklarace z roku 1997 a je klíčovým hráčem v česko-německém smiřování a zbližování. O jeho financování se podle memoranda rozhodne později. Macinka do německé metropole přijel v pátek na jednodenní návštěvu. Ocenil přitom, že německá strana nabídla jako její termín 8. květen. České Švýcarsko se vzpamatovává po nedávném požáru. Pro návštěvníky Národního parku zůstává uzavřená už jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. V pravidelných tříhodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou, aby se oheň znovu nerozhořel. Koupaliště už se připravují na sezónu. Třeba to v Rakovníku prošlo odbahněním. Město začátkem letošního roku nechalo odstranit sediment nejen ze dna koupaliště, ale i z jeho přítoku. Starosta Rakovníka Luděk Štíbr si od úprav za zhruba 5 milionů korun slibuje zlepšení kvality vody.
3: Tam byl problém, že na to místo, kam jsme uráželi to bahno, tak jsme tam museli udělat větší bariéry, aby se to tam vůbec vešlo, protože ta skutečnost byla trošku větší než ten odhad, jo? Takže toho bahna bylo hodně, ale už je to hotový a snad ta sezóna není nějak ohrožená.
1: Minulý rok v srpnu hygienici na koupališti vyhlásili zákaz koupání kvůli přemnoženým sinicím. Ty můžou přežívat právě v sedimentu. Fotbalisté Slávie mohou už v sobotu obhájit ligový titul. Červenobílí přivítají v druhém z pěti kol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu a v případě výhry by v čele tabulky odskočili na už nedostižných 11 bodů. Letenští každopádně nechtějí v Edenu přihlížet oslavám, statistika ale mluví proti nim. Svého pražského rivala totiž porazili v jediném z posledních 8 vzájemných ligových zápasů. Ve stínu derby se přitom o víkendu odehraje dalších 7 duelů, včetně důležitého záchranářského souboje mezi Duklou a Slováckem. V sobotu bude oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na horách, nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.
4: Život plyne dál,

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky, v neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v pátek, v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Česká republika si v pátek připomněla 81. výročí konce druhé světové války. Hlavní pietní akce proběhla tradičně na pražském Vítkově. Zúčastnili se jí čelní politici i představitelé armády. Prezident Petr Pavel poté na Pražském hradě jmenoval generály. Na Olšanských hřbitovech uctili památku sovětských i československých vojáků desítky příznivců kontroverzního ruského motorkářského klubu Noční vlci. Čekali na ně odpůrci s vlajkami Ukrajiny. Návštěvníkům se v pátek u příležitosti státního svátku také otevřely například prostory sněmovny a senátu. Využili toho tisíce lidí. Na pražském letišti Václava Havla došlo k incidentu. Letecký provoz tam v pátek odpoledne narušil neoprávněný provoz dronu v bezletové zóně. Jedno letadlo kvůli tomu museli odklonit do Vídně, několik dalších pak nabralo zpoždění. Policie v souvislosti s incidentem zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Uvedla to na síti X s tím, že zadržený muž je ročník 1988. Podezřelý je z obecného ohrožení z nedbalosti. Projekt Kviv Talents podporuje nové tvůrce a tvůrkyně, pomáhá umělcům vytvořit kvalitní projekt a zajistit finanční podporu. Hlásit se můžou čeští a slovenští zájemci bez věkového omezení s libovolným námětem. Vedoucí programu Kviv Talents Radka Vajzerová Impulzu prozradila, co při výběrovém řízení nejvíc zaujme.
3: Projekty, které jsou nějakým způsobem jiný, než je ta většina, mají ambice překračovat hranice České republiky. Posuzujeme i v kontextu toho, co známe ze zahraničí. Jsou víc dohloubky promyšlené a přitom inovativní.
2: Cílem je pomocí Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a přizvaných expertů vytvořit kvalitní projekt během jednoho roku. Účastníci jsou po absolvovaných workshopech připraveni na další vývoj díla. S hotovým scénářem mají šanci vstupovat do produkcí, prezentovat se na produkčních fórech a získat finanční podporu na realizaci. Američany stále více rozděluje politika. Nová data ukazují, že hádky přerůstají v takzvané politické rozchody, které rozbíjejí dlouholetá pouta a dokonce i rodiny. Za názorovou neústupnost tak někdy lidé ve Spojených státech platí dost vysokou osobní cenu.
4: Více než třetina Američanů už kvůli politice definitivně odepsala někoho blízkého. Nejde jen o tiché neshody, dokazují to i čerstvé průzkumy. Nejvíce pálí mosty mladší generace do 30 let. Emotivně ukončují přátelství, dokonce i rodinné vztahy. U starších ročníků zůstává ochota k diskuzi vyšší. Psychologové varují, že tyto politické neshody jen prohlubují pocit osamělosti. Hádky kvůli politice se tady navíc posledních dvou měsících vyostřují. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
2: Shakira představila oficiální píseň pro fotbalové mistrovství světa. Kolumbijská popová hvězda zveřejnila krátké video ze slavného stadionu Maracaná na svém instagramovém účtu. Celá píseň s názvem Dai Dai bude k poslechu ve čtvrtek 14. května. Pro Shakiru to přitom není premiéra. Už v roce 2010 byla autorkou oficiálního hitu Waka Waka pro mistrovství světa v Jihoafrické republice. Letošní šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku začne 11. června. Po 20-leté pauze se na něm představí i Česká reprezentace. V sobotu bude oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky a to hlavně na horách, nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

lítáš nad vodou, ne náhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla, přítnou brouci s podkovou.

mě deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: věcí.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky. V neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi. V pátek, v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Ministr obrany bude o novém budoucím šéfovi armády jednat v pondělí s premiérem. Předseda vlády Andrej Babiš poté donese návrh prezidentovi Petru Pavlovi. Ministr obrany Jaromír Zuna prozatím neuvedl jména možných náčelníků generálního štábu. Údajně jsou kandidáti čtyři. Podle Zuny už o nich jak premiér, tak prezident vědí.
4: Pokud o náčelníka generálního štábu, jak pan premiér, tak pan prezident byli seznámeni s návrhy. Tyto návrhy jsou společným výstupem z jednání mezi mnou a náčelníkem generálního štábu. Jsou tam čtyři jména. Pan premiér sdělil, že v pondělí o tom budeme jednat společně a následně pan premiér s prezidentem České republiky.
3: Podle ministra se šéfové armády tradičně mění ke 30. červnu. Nový náčelník generálního štábu by tedy mohl být ve funkci od července. Generální štáb od července 2022 vede armádní generál Karel Řehka. Činnost Česko-německého fondu budoucnosti se prodlouží do roku 2037. Vyplývá to z memoranda, které v pátek v Berlíně podepsali ministři zahraničí Česka a Německa Petr Macinka a Johan Vádepůl. Fond vznikl na základě Česko-německé deklarace z roku 1997 a je klíčovým hráčem v česko-německém smiřování a zbližování. O jeho financování se podle memoranda rozhodne později. Macinka do německé metropole přijel v pátek na jednodenní návštěvu. Ocenil přitom, že německá strana nabídla jako její termín 8. květen. České Švýcarsko se vzpamatovává po nedávném požáru. Pro návštěvníky Národního parku zůstává uzavřená už jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. V pravidelných tříhodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou, aby se oheň znovu nerozhořel. Koupaliště už se připravují na sezónu. Třeba to v Rakovníku prošlo odbahněním. Město začátkem letošního roku nechalo odstranit sediment nejen ze dna koupaliště, ale i z jeho přítoku. Starosta Rakovníka Luděk Štíbr si od úprav za zhruba 5 milionů korun slibuje zlepšení kvality vody.
5: Tam byl problém, že na to místo, kam jsme uráželi to bahno, tak jsme tam museli udělat větší bariéry, aby se to tam vůbec vešlo, protože ta skutečnost byla trošku větší než ten odhad, jo? Takže toho bahna bylo hodně, ale už je to hotový a snad ta sezóna není nějak ohrožená.
3: Minulý rok v srpnu hygienici na koupališti vyhlásili zákaz koupání kvůli přemnoženým sinicím. Ty můžou přežívat právě v sedimentu. Fotbalisté Slávie mohou už v sobotu obhájit ligový titul. Červenobílí přivítají v druhém z pěti kol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu a v případě výhry by v čele tabulky odskočili na už nedostižných 11 bodů. Letenští každopádně nechtějí v Edenu přihlížet oslavám, statistika ale mluví proti nim. Svého pražského rivala totiž porazili v jediném z posledních 8 vzájemných ligových zápasů. Ve stínu derby se přitom o víkendu odehraje dalších 7 duelů, včetně důležitého záchranářského souboje mezi Duklou a Slováckem. V sobotu bude oblačno až polojasno. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Žijeme českou muzikou, ve dne v noci.

všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny.